přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokonce...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože... Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kohoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklama.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám, přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku, kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císaře vy na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že jo? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadlo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje zase tu životnost, jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních sousvědců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí. We'll be right back.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Naslyšenou.

0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně sáhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval.

0: Kala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začněme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko,

0: Lošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až třikrát vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
1: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
0: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
1: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
0: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
1: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhletý chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
0: Vy se těšíte na miminko?
2: Moc.
0: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
2: Určitě.
0: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
2: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
0: Je a tím radost. Jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
1: Děkuju moc.
0: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
2: Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vyhlásí dotační program na podporu zvýhodněné dopravy pro seniory. Trumpovi vyjednavači Kushner a Witkoff jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem. Hokejisté Škody Plzeň v lize mistrů zdolali polské Tychy. A dnes bude jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, teploty do 23 stupňů. Dobré nedělní ráno přeje Andrea Samešová. V Plzni se začíná bourat bývalá vývařovna a jídelna plzeňské Škodovky. Místo ní postaví developer přes 400 bytů. Takzvaná centrální výrobna jídel v Korandově ulici skončila svůj provoz před 20 lety a od té doby byla prázdná. Demolice potrvá 2 měsíce a poté navážou výkopy stavební jámy pro nový objekt. Samotná stavba bytového domu začne počátkem příštího roku a potrvá zhruba 3 roky. Rozsáhlý 5podlažní komplex škodovácké vývařovny a jídelny s plochou téměř 15 000 metrů čtverečních vznikl v roce 1989. Měl sloučit menší výrobny jídel v hlavním areálu Škodovky. Plzeňský kraj podpoří obce, které zajišťují zvýhodněnou dopravu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na dotační program vyčlenil ze svého rozpočtu 1 milion korun. Pokračuje mluvčí plzeňského hejtmanství Natálie Vajnerová.
2: Obce dopředu těžko odhadují, kolik lidí zvýhodněnou dopravu během roku využije a jaké budou jejich skutečné náklady. Proto jsme nastavili podporu tak, aby mohli získat prostředky na náklady z předchozího roku. Plzeňský kraj je prvním krajem, který tuto podporu zavádí plošně pro všechny obce. Důležitá bude zpětná vazba od obcí, která pomůže podporu v dalších letech co nejlépe nastavit.
0: O dotaci mohou žádat obce do 30 000 obyvatel od 1. do 15. října. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnila. Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny a poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
3: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Plzeňští hokejisté v lize mistrů po výhře nad švédským Regle porazili polský celek GKS Tychy těsně 2-1 a v soutěži tak zůstávají 100%. Domácí přitom po trefě Fina Knutinena museli otáčet skóre a o to se postarali svými góly Katyč a Rohlík. Asistent trenéra Škody Václav Pletka litovala mnoha neproměněných šancí.
4: Nedáme goly, no, vytvořili jsme si nějaké šance. Škoda v té druhé třetině, kde byla ta převaha asi viditelná, i když jsme hráli furt u nich. Vytvořili jsme si hromadu šancí a z toho jsme nedali góla. Takhle ty zápasy pak jsou, že ten soupeř, který je jakoby slabší, tak furt drží nějaký vyrovnaný stav, nebo je vlastně na dostřel, nebo to, tak cítí šanci. Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů. Povodne slabý západní až severozápadní vítr, který se odpoledne změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky většinou dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Uzavírka platí na silnici 1/27 na vjezdu do Lužan na jižní Plzeňsku. Komunikace je dočasně uzavřená kvůli výstavbě obchvatu Přeštic. A v Plzni se pracuje v Rokycanské ulici. Vozovka je zúžená v obou směrech. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: září máme téměř 6 minut po 5. hodině. Nedělní dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň otevřeme seriálem Tajemství technických památek. Tentokrát přiblížíme historii první karlovarské vodárny. Postavená byla na konci 19. století v městské části Tuhnice a město zásobovala vodou z řeky Ohře déle než 100 let. Než vám povíme víc, pustíme si dobrou muziku Petra Spáleného a Karla Zicha. Příjemné vstávání vám přeje Nikola Valová.
1: Dobré ráno s Nikolou Valovou.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: První karlovarská vodárna byla postavená v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjející se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meandr vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
1: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
1: Takže jak si to mám představit?
2: Takže tady, kde teďko stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblázky, prostě taková filtrace přírodní.
1: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
2: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
1: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, až ve večerních hodinách můžeme od západu očekávat přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vád bude slabý západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná. Takové počasí nás čeká v neděli 6. září. S Českým rozhlasem Plzeň se za chvíli podíváme na jednu novinku v supermarketech. Pokud při nákupech rádi používáte samoobslužné pokladny, možná vás při skenování produktů úplně netěší zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Tuto nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou rozeznat. Na pokladny je instalují některé obchodní řetězce. Počkejte si na celou reportáž.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň,

0: Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokáží při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozeznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojili?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň získá od ministerstva vnitra dotaci na pokračování projektu asistentů prevence kriminality. Její převzetí už schválili radní města. Podpora přes 580 tisíc korun má pomoci udržet veřejný pořádek, zvládat dopady uprchlické vlny a předcházet sociálnímu napětí v ulicích. Město Plzeň o tom informuje na svých webových stránkách. Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí od pondělí počítat s výlukou. Všechny osobní vlaky v tomto úseku plně nahradí autobusy. Omezení potrvá až do 25. září. V Plzni se začíná bourat bývalá vývařovna a jídelna plzeňské Škodovky. Místo ní postaví developer přes 400 bytů. Centrální výrobna jídel v Korandově ulici skončila provoz před 20 lety a od té doby byla prázdná. Demolice potrvá 2 měsíce, poté navážou výkopy, stavební jámy. Bytový dům se začne stavět počátkem příštího roku. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3-0. A ještě počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni je uzavřená Reslova ulice v centru města, důvodem jsou stavební práce a na dálnici D5 trvá omezení mezi kilometry 100 až 110 ve směru na Rozvadov, vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Projíždíte úsekem u Kladrub na Tachovsku opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tři minuty po půl šesté skončily naše krátké zprávy. Pokud právě stáváte, tak vám přejeme hezké ráno. V neděli 6. září vám hraje Český rozhlas Plzeň, jak jinak než písničky, které nestárnou. Teď například Hvězdy se mění od Jana Kalouska.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Miroslav Horníček povypráví, jak se v mládí dostal na šikmou plochu.
2: Já jsem tady vystupoval na tom nejvyšší poprvé, když mě bylo asi 17 let, jenom jako statista v komparzu. To bývá ve některých hrách, když jsou vyjmenovány osoby, tak ještě dole bývá napsáno a lid obého pohlaví. Jsem si přečet, povídám si, herko, lid obého pohlaví. To je role pro mě jak dělaná. Bylo mi 16, ještě jsem se nerozhodl. Tak jsem tady dělal lid obého pohlaví. To tady hostoval veliký režisér té doby Jindřich Honzl a režíroval tu Husa, Tylova Husa. A tady byla scéna, František Muzika navrhoval scénu, tady od toho kraje ještě takový diagonálu do vejšky, vždycky praktikálně šikmej, rovnej, to obrovský vejšky, asi 5 metrů vzadu. A tu hru končila taková scéna, která není v Tylovi, kdy jeden z husových žáků čte v Praze dopis z Kostnice o mistrově upálení a pražský lid se zdvihne u svatém hněvu, jak by řekl Jirásek zase. A u svatém hněvu jsme se řítili po těch stupních nahoru. Asi 50 nás bylo studentů takových tady. A doběhli jsme nahoru, tam se nám objevil v čele muž s palcátem jako symbol příštích bouří. My se naraz otočili do hlediště a zpívali jsme 2 verše. Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a doufejtež v něho. A do toho už pomalu padala opona. Krásný závěr. Přišla premiéra, tady stojím, lid obého pohlaví. Ten žák dočetl dopis, my jsme se vyřítili nahoru, že jo. Letíme, doběhnu na svý místo, otočím se a v tom si říkám, pozor, je zle. Já skončil ten běh na horním okraji jedné té šikmy, čili hrozilo sklouznutí. Tak abych zabránil trapasu, protože ta nehybnost nesměla být narušena, že jo? Tak vedle mě stál Honza Kastl z učiteláku, možná, že ho ještě pamatuje, blondiák takový. A v huňatým selským kožichu. Tak jsem se ho prostě zezadu chyt za ten kožich. A nastal ten nádherný patetický závěr, kdy nehnutý dav zpíval chorál a 2 blbci jeli dolů. Tak jsem...
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: prázdnin jsme se přehoupli do září, počasí venku taky už začíná tak nesměle připomínat podzim. Taková zima jako před 40 lety dnes ale nebude, tehdy v Plzni Bolevec naměřili jen lehce nad nulou, naopak rekordních téměř 34 stupňů bylo tento den v Nepomuku v roce 1973. Tak se pojďme podívat, jak bude dnes.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, až ve večerních hodinách můžeme od západu očekávat přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vád bude slabý západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná zátěž. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Plzeň.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Vstáváte do neděle 6. září, hraje vám k tomu Český rozhlas Plzeň. S koncem léta nejenže dětem začala školní docházka, ale taky divadlům začala nová divadelní sezóna. V Plzni navíc už ve středu začíná festival divadlo. A tak si do našeho vysílání zveme jednu z aktuálně nejvýraznějších osobností plzeňské scény, herce Michala Štěrbu. Jaké měla léto, jak si užil tradiční průvod Vendelín, co ho v nejbližší době čeká a s kým si v branži rozumí nejlépe. Zeptáme se ho zítra po 10. hodině, kdy bude Michal Štěrba naším hostem. Nezapomeňte nás tedy poslouchat i v pondělí. Teď se blíží 6. hodina a s ní další aktuální zprávy.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň získá od ministerstva vnitra dotaci na asistenty prevence kriminality. Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni se podílí na výzkumu gulagu v Kazachstánu. Fotbalisté Plzně si připsali první ligovou výhru pod trenérem Kováčem. A dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Pěkné nedělní ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Plzeň získá od ministerstva vnitra dotaci na pokračování projektu asistentů prevence kriminality. Její přijetí už schválili radní města. Finanční podpora přes 580 tisíc korun má pomoci udržet veřejný pořádek, zvládat dopady uprchlické vlny a předcházet sociálnímu napětí v ulicích. Město Plzeň o tom informuje na svých webových stránkách. Projekt asistent prevence kriminality funguje v Plzni pod městskou policií už od roku 2014. Původní tým 4 romských asistentů se na začátku válečného konfliktu rozšířil o další 4 členy se znalostí ukrajinského jazyka. V Plzni se osvědčil model smíšených hlídek. V Kazachstánu zkoumají archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni bývalý gulag. Společný projekt s organizací Gulag.cz jako první odkrývá historii bývalého sovětského pracovního tábora Štěplak u vesnice Terekty. Podle nových zjištění odborníků gulag fungoval i po oficiálním zrušení, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
2: V historických pramenech všude psali o konci Štěplagu v roce 1956. Vědci ale na místě našli skleněné lahve, které datují mezi lety 1959 až 61. Kromě samotné archeologické práce si mohou vše ověřit i u místních historiků a našli pamětníka, který jim potvrdil provoz tábora i v roce 1959.
1: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, hlavně projíždění návěstí stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školicích střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
3: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Školicí střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury. Své budovy zpřístupní v Praze například Národní muzeum a Umělecko-průmyslové muzeum zároveň umožní volný vstup do expozic mimo Prahu. Týká se to například zámku Kamenice nad Lipou anebo památníku Bedřicha Smetany v obci Jabkenice poblíž Mladé Boleslavy. Vstup zdarma bude i do 4 paláců a do Anežského kláštera ve správě Národní galerie Praha. Sport. Fotbalisté Plzně vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřiště 3-0. Branky dali v závěru první půle Memič, Suaré a Červ. Spokojený trenér Kováč vyzdvihl, že jeho tým také poprvé v sezóně neinkasoval.
4: My jsme byli efektivní první poločas. Vlastně nás uklidnil až ten druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsou hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, což je důležitý a ten výsledek nás těší, ale určitě práce máme dost.
1: V příštím kole nastoupí Plzeň doma proti Olomouci.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer od západu přibývání oblačnosti, teploty dnes 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý západní až severozápadní vítr, odpoledne severovýchodně. Rozptylové podmínky dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 u Ejpovic na Rokycansku na kilometru 65 ve směru na Prahu. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Aktuální zprávy skončily 5 a půl minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přeje Nikola Valová. Ladíte Český rozhlas Plzeň a jeho ranní program. Připomeneme například plzeňské hokejisty, kteří se hodně natrápili na druhou výhru v Lize mistrů. Rozhovor s autorem vítězné branky ze souboje s polským mistrem GKS Tychy nabídneme v následující půl hodině.
0: Dobré ráno s Nikolou Valovou.

Neděle 6. září patří všem Boleslavům. Toto jméno slovanského původu znamená více slávy, slavný. K jeho známým nositelům patří herec Polívka nebo trenér skokanek a skokanů Otyči Patera. Narozeniny slaví například autor románu o agentu 007 Jamesi Bondovi, zpěvačka, herečka a moderátorka Zora Jandová, slovenský zpěvák, skladatel a textař Richard Miller nebo hokejista a trenér Pavel Patera. A samozřejmě mnozí další, možná i někteří z vás posluchačů. V tom případě vám přejeme všechno nejlepší a posíláme píseň o Céline Dion.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, až ve večerních hodinách můžeme od západu očekávat přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia, na horách kolem 17, vád bude slabý západní až severozápadní vítr, později se změní na severovýchodní, rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé. A biozátěž na stupni 1, tedy mírná zátěž. Bylo 6:45, ladíte Český rozhlas Plzeň.
0: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Sbirou. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Sbiroch v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zdravím.
1: Hokejisté Plzně porazili ve druhém zápase Ligy mistrů polský tým GKS Tychy 2-1 a zůstávají tak 100%. Škoda v zápase prohrávala, ale zásluhou Katyče a Rohlíka otočila skóre. Právě autora vítězné branky Ondřeje Rohlíka pozval k mikrofonu reportér Vladislav Janouškovec.
2: Byla to pro Ondřeje Rohlíka velká úleva, že v 52. minutě překonal skvěle chytajícího golmana Tomáše Fučíka a Plzeň šla poprvé do vedení, nakonec to byl vítězný gol.
3: Tak já si myslím, že to byla úleva pro všechny, protože dneska tam bylo tolik šancí, že což doufám, že nějaký bude mít i další zápasy. Ne? Ale jo, chytal výborně, ale prostě my jsme se tlačili ty brány, možná ještě trošku víc jsme se mohli tlačit a mohlo už tam něco dřív padnout, no? Že se mohlo ulevit dřív.
2: Vám osobně také asi už několikrát předtím to tam mohlo spadnout.
3: No určitě už já myslím, první třetí jsem nějakých 5 střel a druhou třetí nějaké šance, takže se mi taky ulevilo, no, ale tam to vlastně bylo jedno, kdo toho gola dá, hlavně, že jsme vyhráli.
2: Tychy jsem přijali po hodně špatném výkonu v Pardubicích, tak neříkali vám třeba kamarádi z Pardubic, že vás čeká snadný zápas?
3: Tak my jsme věděli sami, že to nebude úplně lehký zápas, to žádný zápas v lize mistrů nebude lehký ani pak v té lize naší, takže nikdo mi nic neříkal, jestli to bude těžký nebo lehký, ale my jsme věděli, že když nedáme nějaký rychlý gol nebo to, tak to bude hodně těžký zápas.
2: Nastupujete s Kanaďany Katyčem a Lalancetem, vypadá to, že tahle spolupráce by mohla fungovat. Jak zapadl Dany Katyč mezi vás?
3: Já si myslím, že zapad úplně super. Je výborný před bránou, dokáže se tam najít ten prostor a my s Lalou máme rádi ten puk, obehrát si to a udělat nějakou šanci a když vystřelíme, tak víme, že ten Danny tam prostě je a on ty odražený puky má. Takže jo, je to fajn spolupráce s ním a doufám, že to bude ještě lepší.
2: Teď příští týden výjezd do Švýcarska, Francie, Fribourg a Bordeaux, tak jak se těšíte na tyhle dva zápasy a co čekat od soupeřů, se kterými se běžně nepotkáváte?
3: Jo, tak těšíme se moc na tenhle trip, bude to zase něco novýho, zahrajeme si v jinačí zemi, jinačí atmosféra, fanoušci, takže doufám, že ty zápasy budou kvalitní a my si z nich odvezeme výhry.
2: Máte 6 bodů, tak teď už se musí mluvit o tom, že postup by vám neměl uniknout do vyřazovací fáze.
3: Jo, tak je to samozřejmě příjemnější, že tam jsou ty dvě výhry, ale my budeme chtít vyhrát i teďka ty dva zápasy venku, aby to bylo pak lepší do těch dalších zápasů.
2: Říká útočník Škody Ondřej Rohlík z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Silničáři v Plzeňském kraji aktuálně likvidují rizikovou suchou vegetaci v těsné blízkosti vozovek. Extrémně horké a suché letní měsíce si vyžádaly zvýšenou údržbu, protože úseků s uschlými stromy a křovinami výrazně přibylo. Potvrdil to provozní ředitel krajské správy a údržby silnice Radek Šíma. V Plzni na Světovaru začne od začátku října fungovat nový parkovací dům. 5 nadzemních a 3 podzemní podlaží pojmou více než 400 aut. Využívat je budou hlavně rezidenti a návštěvníci technologického parku. Risk radar České asociace pojišťoven je nový měsíční indikátor, který má varovat lidi před možnými riziky. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar vychází z dat pojistných událostí z dřívějších let a názorů expertů. Cílem je doporučit lidem, jak upravit podmínky v pojistných smlouvách, aby zamezili větším škodám. Fotbalová Viktoria Plzeň vyhrala první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazila na jeho hřišti 3-0. O branky se postarali Memič, Suaré a Červ. Dařilo se i hokejistům Plzně v Lize mistrů. Polské Tychy zdolali 2-1 a připsali si druhé vítězství v soutěži. Rozhodující gól dal včera před domácím publikem ve 52. minutě Ondřej Rohlík. A ještě počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda blokuje provoz na dálnici D5 na kilometru 65 ve směru od Plzně na Prahu u Ejpovic na Rokycansku, kde havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky, úsek je průjezdný se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 3,5 minuty po půl sedmé skončily krátké zprávy Českého rozhlasu Plzeň. Začíná nám první zářijová neděle, děti se již ve většině případů vrátily do škol a školek a my se za dětmi vydáme za chvíli i v našem vysílání. Zeptáme se jich, co znamená přísloví tichá voda břehy mele.

0: Co znamená přísloví tichá voda břehy mele?
1: Tichá voda jakože není moc hlučná.
2: Břehy mele, že to jako, že to stříká to voda, nebo...
3: Neteče tak rychle a je hezky tichá.
4: Když podá voda z vejšky.
5: Že ty ostrovy jako ta voda spláchne pod vodu.
6: Že ji není moc slyšet, ale že zaplavuje ostrůvky.
7: Že je tichá a čistá.
8: Že třeba když někdo mlčí, tak že třeba ty druhý překoná, že jakože pořád něco říkají, ale on zase když nemůže mluvit, že budu jim pravdu.
9: Že někdo něco mele.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, až ve večerních hodinách můžeme od západu očekávat přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách do 19 stupňů. Vád bude slabý západní až severozápadní vítr, později se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž na stupni 1, tedy mírná zátěž. Čeká nás příjemná neděle 6. září jako dělaná pro výlet do přírody nebo za kulturou. My vám hned po písničkách přineseme přehled tipů pro volný čas. Počkejte si.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
4: Od 9 do 15 hodin se v okolí Spáleného Poříčí uskuteční orientační cyklozávod Cyklisticky za zážitky. V jízdárně Světce u Tachova odehraje od 19 hodin spolek Kašpar představení Romeo a Julie. V městské stodole v Bělé nad Radbuzou se koná od 10 do 17 hodin výstava hub, zahrádkářských výpěstků a podzimních dekorací. Na nádvoří zámku v Horšovském Týně vystoupí od 17 hodin malá teňská dudácká muzika. V prostoru pod brankou v Rokycanech je od 14 do 17 hodin na programu 13. den plný her. Na účastníky čeká například výroba cukrové vaty, jízda na koloběžkách a lov rybiček.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.

zábavné historky, scénky a anekdoty dnes v pořadu Hvězdné návraty spojíme se jménem herce a televizního milionáře Vladimíra Čecha. Patrik Rozehnal pro vás na dnešek vybral jeho skeče, písničky, osobní historky a přidá i fakta z jeho života. Nechte se unášet na vlně zábavy u dalšího dílu oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Začínáme jako vždy po 16. hodině.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni přibydou další placená parkovací místa. V Radnicích si dnes připomenou 100 let od stavby místní Sokolovny. Hokejisté Plzně si připsali už druhé vítězství v Lize mistrů. A bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Příjemný nedělní den přeje u zpráv Andrea Samešová. Plzeň připravuje další lokality s placeným parkováním. Na Slovanech se spoplatní prostor z centra až ke Slovanské aleji. V případě Bor to budou parkovací stáň až k hranici Borského parku. Ředitel správy veřejného statku města Plzně Milan Sterli vysvětluje, proč je takové řešení výhodné.
3: Zóny placeného stání slouží především k tomu, aby se uvolnila parkovací místa pro rezidenty. Rezidenti mají v městě Plzni zvýhodněné stání. Jsou to lidé, kteří mají trvalý pobyt v dané oblasti a těch parkovacích míst vzhledem k nárůstu automobilizace je stále nedostatek a tímto se nám účinně daří v podstatě řešit parkování rezidentů.
1: Radnice na Rokycansku si dnes připomenou 100 let od vzniku místní Sokolovny. Program začne ve 14 hodin. Součástí je například otevření pamětní schránky zazděné před 100 lety. Podle vedení tamního Sokola se budou také oceňovat dlouholetí členové a připravená je i výstava Československé obce legionářské a také promítání dobových filmů. Na kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně internetových. Problémy zjistila u více než 120 kontrol. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího inspekce Františka Kotrby obchody také špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů před zlevněním.
4: Tato povinnost vztahující se k informaci o slivě byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za téměř 24 milionů korun. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. Hokejisté Plzně ve druhém utkání Ligy mistrů zdolali polské Tychy 2-1 a navázali tak na čtvrteční výhru od Regle. Vítěznou branku Škody vstřelil až ve 52. minutě útočník Ondřej Rohlík, který překonal skvěle chytajícího Tomáše Fučíka.
5: Tak já si myslím, že to byla úleva pro všechny, protože tam bylo tolik šancí, že doufám, že nějaký bude mít i další zápasy. Ne? Ale jo, chytal výborně, ale prostě my jsme se tlačili do té brány, možná ještě trošku víc jsme se mohli tlačit a mohlo už tam něco dřív padnout, no? Že se mohlo ulevit dřív.
1: V pátek se Plzeň v rámci Ligy mistrů představí na ledě švýcarského Friburgu a v neděli ve francouzském Bordeaux. Počasí. Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr, během odpoledne se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a bio jednička mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dálnice D5 u Ejpovic na Rokycansku ve směru na Prahu je po nehodě znovu průjezdná. S omezením ale počítejte na silnici 27 na vjezdu do Lužan na jižním Plzeňsku. Komunikace je dočasně uzavřená kvůli výstavbě obchvatu Přeštic. A v Plzni se pracuje v Rokycanské ulici, vozovka je zúžená v obou směrech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krátce po 7 hodině pokračuje nedělní program Českého rozhlasu Plzeň. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Valová. Město Plzeň v těchto dnech instaluje na velkém Boleveckém rybníku v Plzni bezbariérový přístup. Díky molu s pozvolnými schůdky se budou moci v rybníku koupat i vozíčkáři. I tomu se budeme věnovat v následující půl hodině.
0: Dobré ráno s Nikolou Valovou.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II, byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den, máte to list.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna, Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

0: počasí.
1: Na dnešní předpověď se teď podrobněji podíváme s meteoroložkou Janou Adamovskou. Dobré ráno. Jak tedy dnes bude?
2: Hezké ráno. Tak zatím máme chladné ráno, teploty se pohybují od 6 do 9 stupňů a nejchladněji je na Tachovsku. Odpoledne ty teploty budou stoupat k 23 stupňům, na horách bude až 19 a čeká nás slunečný den, počasí bude ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu a bude po celý den jasno, až večer začne od západu přibývat vysoká oblačnost a vítr dneska už bude foukat jenom slabý západní až severozápadní a odpoledne pak od severovýchodu.
1: Takže dnes se nemusíme bát žádných přeháněk, bude prostě krásně jasno.
2: Určitě ne, dneska to počasí bude klidné a po celý den slunečno.
1: Nádhera, to bylo počasí s meteoroložkou Janou Adamovskou, děkujeme.
2: Naslyšenou, hezkou neděli.
1: A počasí s meteorologem rozebereme opět před 9. hodinou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: noční dospívaly holky 8 minut do půl osmé a my se jdeme podívat k velkému Boloveckému rybníku v Plzni. Koupání tam bude nově dostupné i pro vozíčkáře, a to pohodlně bez překážek. Město právě v těchto dnech dokončuje poblíž hráze instalaci plovoucího mola se speciálním schodištěm do vody. Bezbariérový vstup umožní pozvolný přístup do rybníka třeba i lidem, kteří chodí o berlích a obecně mají problémy s pohybem.
1: V zásadě jsme hledali takový způsob, který nebude údržbově náročný a zároveň bude funkční.
2: Popisujeme tady na tom novém mole, říkáme tomu molo.
1: Můžeme tomu říkat určitě molo. Je to
2: projektant Přemysl Bureš. Pořád se ještě tady montuje.
1: Je to plovoucí pontón, ta základní konstrukční část je z polystyrenových plováků a na nich je pochozí plocha z kompozitního materiálu, který vlastně má protiskluzové vlastnosti takové, aby vyhovoval tady těm náročným podmínkám toho mola. Na něm je takové jakoby schodiště pozvolné.
2: A to je kovové, nebo?
1: Je to z nerezu, ano, je to nerezová ocel.
2: Takže on sem přijede s tím vozíčkem, pokud to tedy bude vozíčkář, přijede s vozíčkem, přesedne si na pozvolné nerezové schůdky, se zábradlíčkem.
1: Ano, se zábradlíčkem a vlastně pak postupně sám vlastně pomocí se dostává do té vody, až vlastně ten poslední stupeň je pod úrovní vody. Tím pádem by se mu mělo velice pohodlně sestupovat do vody. Je to systém, který je dneska běžně používaný v koupalištích, v bazénech a tak podobně, čili je to ověřená technologie.
2: Pak už může plavat tady a když doplave, tak zase se vrátí zpátky a zase nějakým stejným způsobem.
1: Přesně opačným způsobem, to znamená, nasedne si na poslední schůdek a postupně se dostává zpátky zase na ten nástupní plochu.
2: Instalaci mola tady sleduje vozíčkář Jan Krauskopf, tak co tomu říkáte?
3: Člověk by měl být pokorný a skromný, je to dobrý. Jo. Líbí se mi to.
2: Co byste třeba ještě vylepšil?
3: Můj názor, co si myslím, je, že by tady měl být určitě přeblíkárna.
2: Jak by mohla vypadat, aby pro vás byla ideální?
3: Zástěna, takovým způsobem, aby jsme se převlíkli. Takže určitě z nějaký odkládací prostor, odpadkový koš po případě.
2: Dneska se koupat nebudete, ale do budoucna do toho vlezete, po tom novém molu.
3: Mám to v plánu.
2: Připomínky vozíčkáře tady poslouchal Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně. Je tady nějaká šance tedy, že třeba by se mohla udělat ještě nějaká ta zástěna, paraván nebo něco? Budete to nějak řešit?
4: Určitě. My všechny různé záměry vždycky konzultujeme a ještě i při realizaci necháváme vyzkoušet těmi uživateli a samozřejmě jejich připomínky bereme v úvahu a tady ta připomínka je asi důvodná, takže se s ní budeme zabývat.
2: To molo je tady kousek od hráze, sem už se běžně auty nejezdí, to parkoviště je o kus dál. Může vozíčkář přijet až sem?
4: Pokud bude jezdit pravidelně, tak dostane výjimku. Bude moc přijet, bude si moc zaparkovat naproti tomu molu.
2: Molo zatím vzniká a čeká na své úplné dokončení. Celý bezbariérový vstup do velkého Boloveckého rybníku, včetně úprav přístupové cesty, přišel na 1 700 000 korun. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žij.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Letní návštěvnost státních hradů a zámků v Plzeňském kraji byla letos vyšší než loni. V červenci a srpnu navštívilo 10 památek ve správě Národního památkového ústavu 127 tisíc lidí, což je o 3% víc než loni. Uvedlo to mluvčí regionálního pracoviště památkového ústavu Markéta Slabová. Nejvýraznější procentuální nárůst zaznamenal zámek Červené Poříčí na Klatovsku. Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí od zítřka počítat s výlukou. Všechny osobní vlaky v tomto úseku plně nahradí autobusy. Omezení potrvá až do 25. září. Radnice na Rokycansku si dnes připomenou 100 let od vzniku místní Sokolovny. Program začne ve 14 hodin. Součástí je například otevření pamětní schránky zazděné před 100 lety. Podle vedení tamního Sokola se budou také oceňovat dlouholetí členové a připravená je i výstava a promítání dobových filmů. Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili 3-0. Hokejisté Plzně ve druhém utkání Ligy mistrů zdolali polské Tychy 2-1. Vítěznou branku vstřelil ve 52. minutě Ondřej Rohlík. A ještě předpověď počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se řidiči zdrží v místě omezení mezi Ostrovem a Nýřany. Na 106. kilometru ve směru na Plzeň stojí 3-kilometrová kolona. Stejně tak od kilometru 102 v opačném směru. A řidiči se na dálnici D5 zdrží také u Rokycan na kilometru 57 ve směru na Plzeň. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 3 minuty po půl osmé je s vámi Český rozhlas Plzeň. V našem vysílání přijde na řadu mimo jiné další díl seriálu Můj kraj. Vydáme se po stopách významného amerického rabína s českými kořeny, Izáka Majera Weisse, který několik let působil v Radnicích na Rokycansku.

0: Seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Významný americký rabín s českými kořeny a zakladatel reformního judaismu Isaac Meyer Weiss se narodil 29. března 1819. 3 roky působil v Radnicích na Rokycansku. Roman Stupka si o něm povídal s René Kellerem z Radnického infocentra.
2: Isaac Meyer Weiss pocházel z Lomničky na Chebsku a Radnice byly poslední jeho působení na území Čech. Z Radnic, kde zemřelo jeho dítě v útlém věku a je pohřbeno na radnickém židovském hřbitově, se odstěhoval do Spojených států, kde se stal zakladatelem amerického reformního judaismu.
3: Isaac Meyer Weiss se ve své době postavil proti takzvanému familiánskému zákonu, který na území tehdejší Habsburské monarchie zakazoval sňatky mezi židovskými rodinami. Oženit se nebo vdát měl právo jen jeden člen rodiny. Stát tak hlídal, aby se židovská populace příliš nerozmnožovala. Rabín z pražské židovské obce David Maxa dodává.
4: Rabín Weiss se proti této věci postavil a nechal se slyšet, že bude oddávat páry, které o to stály, což také činil, a na základě toho se ocitl v problému. Ta jeho emigrace do zahraničí nebyla volbou, ale pravděpodobně byla nutností, aby se vyhnul vězení.

0: Ve Spojených státech se Weiss usadil v Cincinnati ve státě Ohio, odkud zásadně reformoval americký judaismus. Mimo jiné netrval na ortodoxním dodržování židovského ritu, čímž se judaismus stal přístupnější pro další stoupence.
1: Ve Spojených státech to mělo velký ohlas. Dodnes ten reformní judaismus se k Isaacu Hayerovi Weissovi hlásí jako ke svému zakladateli prostřednictvím Unie amerických hebrejských kongregací a Union College vedl tento směr, má řadu následovníků a pozice reformního judaismu jím založeného je ve Spojených státech dodnes pevná.
0: Říká René Keller z Radnického infocentra. Je známo, že Isaac Mayer Weiss se i za mořem hrdě hlásil k českým kořenům. Zemřel 26. března roku 1900. Z Radnic, Roman Stupka, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, později bude od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na horách do 19. Vát bude slabý západní až severozápadní vítr, odpoledne se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé. A bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Miroslav Donutil zavzpomíná na výuku netradičních předmětů.
2: Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by mě

0: Měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je...
1: Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a bodí mě.
0: Kam, no dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku?
1: Prosím tě, normálně jak mě bodí a je to, jo?
0: Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že jo? S tímhle, pane profesore, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne, však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne, že chce s váma normálně, s váma mrzknem, ne, a bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu. A
1: co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne, že kurník, taková baba sem přijde, málo kdy,
0: ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová bystrině Evropy v judu, jo, tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo, on vykoukne ven, jo, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty ti to ty vole říkám, ne? On normálně odevře ty dveře, že ho vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bysme všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopí z vlaku.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Od pondělí nahradí vlaky na trati mezi Nezvěsticemi a Příkosicemi autobusy. Vláda se chystá schválit termíny střídání času v dalších 5 letech. Mariánské Lázně odstraní reklamy ze sloupu veřejného osvětlení a bude jasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní ráno, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí od pondělí počítat s výlukou. Všechny osobní vlaky v tomto úseku plně nahradí autobusy. Omezení potrvá až do čtvrtka 25. září.
3: Podle webu Českých drah u většiny spojů platí výluka v úseku Nezvěstice Příkosice u jednoho až do Mirošova na Rokycansku. Vlaky se po téměř měsíční výluce vrátí na opravenou trať 25. září odpoledne. Z Příkosic na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Plzně získalo základní školní potřeby od města téměř 350 prvňáků, a to v rámci projektu Podpora dětí ze znevýhodněného prostředí. Děti dostaly aktovky, sešity a psací nebo výtvarné potřeby, říká mluvčí magistrátu Barbora Hájková.
4: Projekt v Plzni funguje již od roku 2011 a je určený rodinám, které svou nepříznivou životní situaci aktivně řeší ve spolupráci se sociálními pracovníky městských obvodů nebo s neziskovými organizacemi, s nimiž město spolupracuje. Podpora je určena taky dětem vyrůstajícím v pěstounské péči.
2: Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako teď, tedy poslední březnovou neděli, a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá zítra schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj má posun dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednal o zrušení letního a ponechání pouze zimního času. Ze sloupu veřejného osvětlení v Mariánských Lázních postupně zmizí reklamní poutače a propagační panely. Město rozhodlo o tom, že se hlavně v lázeňské zóně zbaví takzvaného reklamního smogu.
5: Rozhodnutí o postupném odstranění reklamních oznámení ze sloupů veřejného osvětlení navazuje na nedávno vzniklá pravidla pro vzhled před zahrádek. Technický a dopravní servis teď připraví návod, jak město zakročí v případě porušení pravidel. Dlouhodobé a původní smlouvy na reklamní využití vybraných ploch bude město respektovat, než úplně zaniknou. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menčík do premiérového osmifinále na grandslamovém US Open nepostoupil. S Američanem Tienem prohrál v New Yorku v rozhodujícím 5. setu 4-6. Fotbalisté Plzně slaví první výhru v nejvyšší soutěži pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. V 7. kole šance ligy vyhráli v Brně nad domácím Artisem 3-0.
6: Zápletka zápasu se vešla do 14 minut v závěru první půle. Plzeň šla do vedení zásluhou Mimiče, který pak připravil další trefu Suarému a záhy po minele domácího golmana Stopena uzavřel skóre střelou do odkryté branky Červ. Do utkání zasáhli i rozhodčí, kteří domácím neuznali dvě branky. Fuli byl v offsideu, zásah Preisslera neplatil kvůli předcházejícímu faulu Allegheho. Fotbalisti Plzně v lize poprvé pod vedením kouče Kováče vyhráli. Na hřišti Artisu Brno zvítězili 3-0. Z Brna František Typovský, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Fouká slabý západně až severozápadní vítr, během odpoledne se změní na severovýchodně. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Omezení dnes platí v Plzni Kotorově na silnici 1/20 u křižovatky u seřadiště Velenická se provádí oprava vozovky a na dálnici D5 u Ejpovic ve směru od Prahy na Plzeň stojí porouchané auto. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Aktuální zpravodajský servis Českého rozhlasu Plzeň skončil 5 minut po 8 hodině. Krásné nedělní ráno vám přeje Nikola Valová. My se vám v Českém rozhlase za chvíli podíváme na zoubek, nebo lépe řečeno vám povíme řadu zajímavostí o zubech, které jste možná nevěděli. Vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem přijde na řadu hned po písničkách. Začneme kapelou Činasky.
0: Dobré ráno s Nikolou Valovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby?
2: Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Neděle 6. září bude jasná až skoro jasná, později bude od západu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vád bude slabý západní až severozápadní vítr, odpoledne se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré až mírně nepříznivé. A bio na jedničce, tedy mírná zátěž. To bylo počasí a my se s Českým rozhlasem Plzeň za okamžik přemístíme do radnic na Rokycansku. Od tohoto víkendu si tam můžete prohlédnout novou expozici v muzeu Josefa Hiláka. Věnovaná je Boženě Kamenické, významné léčitelce, která pomohla mnoha lidem, a to nejen ze západu Čech.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho

0: 9 minut do půl deváté, kdy vám přineseme krátké zprávy, ale teď se pojďme přenést na Rokycansko. Božena Kamenická, které se také s úctou říkalo Bába Radnická, má právě v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku novou expozici. Připomíná její léčitelské a bylinkářské schopnosti a zároveň vděčnost lidí, kterým pomohla. Byli mezi nimi slavní herci, zpěváci, politici, ale i mnoho v úvozovkách obyčejných lidí. Někteří z nich se přišli na novou expozici věnované Boženě Kamenické podívat osobně.
1: Expozice věnovaná Boženě Kamenické je v takové malé místnosti na konci vstupní chodby a proto, aby si někdo mohl právě dneska prohlédnout, tak musí vystát docela dlouhou frontu. Čeká tady třeba Monika Šedivcová. Setkala jste se s Boženou Kamenickou?
2: Bylo mi 15 let, ale ještě jednou v životě jsem se vlastně s ní setkala, to už byla velmi stará dáma a to byl dceři rok. A velmi přísně mi zakázala, tenkrát si pamatuju, dávat jakékoliv sladké a dodržovat kvalitní potraviny.
1: No a za vděkem a vzpomíná na Boženu Kamenickou i Josef. S čím pomohla vám?
3: Já jsem se léčil u ní ekzémem a léčil jsem se na astma. Z ekzému mě dostala a za to jí moc krát děkuju.
1: A pomocí bylinek?
3: Obyčejný oves, který mě říkala, abych ty klasa, co neberou koumajiny, si namočil, uvařil a na to se namáčil. Za to jí děkuju, opravdu děkuju.
1: Pro kurátorku Kateřinu Fríhofovou to byla taková premiéra tady v muzeu Josefa Hiláka. My jsme uprostřed relativně malé místnosti, která je ovšem plná předmětů, které léčitelské umění Boženy Kamenické připomínají.
4: Nejrůznější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnicích.
1: A předpokládám, že i tahle kniha díků vděčnosti.
4: To je, nechci říct literární dílo, ale je to neuvěřitelné knižní dílo, které obsahuje zpovědi spousty pacientů. A zjistili jsme, že ta kniha má i spoustu volných řádek, takže je možnost, že kdyby se našel někdo, kdo by v té knize chtěl ještě být, tak mě může oslovit, já mu knihu vyndám a svůj příběh tam může napsat.
1: Odkaz léčitelky Boženy Kamenické připomíná v muzejní zahradě nově představená dřevěná lavička. Její dominantou je právě zobrazení Boženy Kamenické, okolo které jsou děti, kterým pomohla na svět. Já na tu lavičku usedám společně s Martinem Benediktem, což je spoluautor knihy, která vyjde už relativně zanedlouho a bude věnovaná právě Boženě Kamenické.
5: Vychází z mojí letité bakalářské práce, ve které jsem čerpal z různých zdrojů, převážně to byly pamětníci a tentokrát v knize jsme to podložili i různými archivními materiály. Dalším zdrojem byly audionahrávky přímo Boženy Kamenické a jejich přátel, které jsme celé zpracovali a v knize bude možné si některé úryvky vyslechnout pomocí QR kódů. Dozvíte se tam nejenom něco o Boženě Kamenické, ale věnuje se tam i historii vůbec lidového léčitelství a několika dalším známým léčitelům, převážně teda ze západních Čech.
1: Říká Martin Benedikt, spoluautorkou té knihy je Nina Jáchymová. Z Radnic Jan Markup, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Silničáři v Plzeňském kraji v těchto dnech likvidují rizikovou suchou vegetaci v těsné blízkosti vozovek. Extrémně horké letní měsíce si vyžádali zvýšenou údržbu, protože suchých stromů a keřů výrazně přibylo. Potvrdil to provozní ředitel krajské správy a údržby silnic Radek Šíma. Horská chata Čerchov soutěží v letošním ročníku ankety Stavba roku 2026. Klání se účastní 150 staveb z celé republiky. Zájemci mohou stavbu na vrcholu nejvyšší hory Českého lesa podpořit v hlasování veřejnosti. Nominační večer proběhne už zítra. Na svých webových stránkách o tom informuje město Domažlice. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Poslanci se k zákonům sejdou v úterý. Fotbalová Viktoria Plzeň vyhrála první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazila 3-0. Goly dávali Memič, Suaré a Červ. Tenista Jakub Menčík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál pětisetovou bitvu s domácím Američanem Tienem. Trvala téměř 3,5 hodiny. A ještě počasí, dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 u Ejpovic na Rokycansku na kilometru 66 ve směru od Prahy na Plzeň stojí porouchané auto. Jinak nemáme hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod. Přejeme i nadále šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly naše krátké zprávy, ladíte Český rozhlas Plzeň, ve kterém za okamžik rozebereme slovo svoloč. Přiznám se, že ho slyším poprvé. Co znamená a jak vzniklo, nám prozradí Roman Stupka. Zůstaňte s námi.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Svaloč. Se skupinou lidí, ke které tento název patří, byste se asi nechtěli potkat. Slovník říká, že jde o expresivní, hanlivé označení pro lidi morálně pokleslé, neukázněné a společensky nežádoucí. Navíc přijde o slovo postupně zastarávající, i když mně se zdá, že se poslední dobou zase trochu vrací do módy. A kde má svaloč původ? Ti, kdož mají jazykový cit, tam určitě cítí vliv ruštiny a nemýlí se. Musíme se vrátit do dob, kdy ještě na řece Volze působili takzvaní burlaci, kteří často táhli svoje lodě proti proudu, přímo vláčili, neboť naše sloveso vláčeti je se svoločí příbuzné. Když se potom loď na břehu vykládala, zbylo tu různé hrampádí. Prostě všechno, co se svleklo z plavidla, se původně rusky nazývalo svoloč. A mezi tím se začali pohybovat ti nejubožejší z ubohých, aby něco ukořistili. Žebráci, opilci, zlodějíčci, a na ně se výraz svoloč postupně přenesl.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň opět vítám meteoroložku Janu Adamovskou. Hezké ráno.

0: Bude až 19 a bude nám foukat jenom slabý západní až severozápadní vítr a odpoledne pak severovýchodní.
1: A s jakou předpovědí máme počítat začátkem týdne?
0: Zítra už očekáváme více oblačnosti, počasí u nás bude ovlivňovat teplá fronta, během noci bude přibývat oblačnost, v pondělí už bude oblačno až zataženo, odpoledne se může objevit i výjimečný slabý déšť a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty budou stoupat k 25 stupňům, na horách bude taky teplo až 23 a vítr bude foukat jen slabý proměnlivý.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Děkuji za výhled a přeji hezký zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: A já vás ještě pozvu k přehledu tipů pro volný čas, který vám přinesu za malou chvíli. Pokud ještě nevíte, jak s nedělí naložit, určitě si na tipy počkejte.
2: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirou. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroch v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky se ženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Od 9 do 15 hodin se v okolí spáleného Poříčí uskuteční orientační cyklozávod Cyklisticky za zážitky. V areálu plzeňského nákupního centra Area Bory vystoupí od 14.30 hornická kapela Nýřaňanka. V regionálním muzeu v Nečtinech začíná od 13 hodin vernisáž výstav 100 let zoo Plzeň. V jízdárně Světce u Tachova odehraje od 19 hodin spolek Kašpar představení Romeo a Julie. V městské stodole v Bělé nad Radbuzou se koná od 10 do 17 hodin výstava hub, zahrádkářských výpěstků a podzimních dekorací. Na nádvoří zámku v Horšovském Týně vystoupí od 17 hodin malá tejnská dudácká muzika. V prostoru pod brankou v Rokycanech je od 14 do 17 hodin na programu 13. den plný her. Na účastníky čeká například výroba cukrové vaty, jízda na koloběžkách a lov rybiček.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

se 9. hodina a s ní se blíží i další aktuální zpravodajský servis Českého rozhlasu Plzeň. A po něm vás zvu k poslechu pořadu Otázky Tondy Procházky. Hosty budou Petr Rychlý a Maria Redková. A po 10. se můžete těšit na další díl narozeninového pochoutkového roku. Mimo jiné v něm Josef Maršálek bude péct kynutý česnekový koláč. Užijte si nedělní den, já doufám, že i nadále s Českým rozhlasem Plzeň. Zase příště se na vás těší Nikola Valová. Thank you.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji se zvýšila návštěvnost státních památek. V Plzni na Světovaru je nový parkovací dům. Město ho zprovozní v říjnu. Po jednání v Moskvě odjedou vyslanci amerického prezidenta do Kyjeva. Chtějí ukončit válku na Ukrajině. A bude jasno, nebo skoro jasno, s teplotami do 23 stupňů. Příjemný nedělní den přeje Andrea Samešová. Letní návštěvnost státních hradů a zámků v plzeňském kraji byla letos vyšší než loni. V červenci a srpnu navštívilo 10 památek ve správě Národního památkového ústavu 127 tisíc lidí, což je o 3% víc než loni, uvedla to mluvčí regionálního pracoviště Markéta Slabová. Nejvýraznější nárůst návštěvníků zaznamenal zámek Červené Poříčí na Klatovsku, dále klášter Plasy na severním Plzeňsku a návštěvnost celé to zvýšilo také například na zámku Kozel u Plzně. Nejnavštěvovanější státní památkou je hrad Rabí na Klatovsku. Plzni na Světovaru začne od začátku října fungovat nový parkovací dům. 5 nadzemních a 3 podzemní podlaží pojmou více než 400 aut. Využívat je budou hlavně rezidenti, ale i veřejnost, říká ředitel správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly.
2: Vzniká zde okolní městská zástavba, určitě bude využíván i těmito rezidenty. Potom je tu samozřejmě možnost pro veřejnost takzvaným hodinovým stáním nebo celodenním. V blízkosti je zařízení Tech Tower, který bude mít předplacená stání také v rozmezí asi 150 míst.
0: V Plzni v centru města dnes vrcholí festival pouličního umění Basking Fest. Jeho 13. ročník se koná v Sadovém okruhu a vystupují pouliční hudebníci, kapely různých žánrů, komedianti, výtvarníci nebo například tanečníci. Podle organizátorů mohou lidé také podpořit neziskové organizace nákupem u stánků s rukodělnými výrobky anebo se občerstvit v gastrozónách. Hlavní program je v Mlýnské Strouze. Po rozhovorech v Moskvě budou zvláštní vyslanci amerického prezidenta jednat o řešení rusko-ukrajinského konfliktu v Kyjevě. Steve Witkoff a Jared Kushner ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi přivezli návrh Donalda Trumpa na ukončení války. Mluvit o něm budou i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
4: Ukrajinské vlasti opublikovali svůj příziv.
3: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání, jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jakub Menčík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s domácím Tienem 500 bitvu, která trvala 3 hodiny a 24 minut. Skončila také Marie Bousková, která prohrála s Polkou Švjontekovou a Nikola Bartuňková po prohře s Ruskou Andrejevovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr, během odpoledne se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé, a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Ejpovic na Rokycansku na kilometru 66 ve směru od Prahy na Plzeň stojí porouchané auto. V Plzni je uzavřená Reslova ulice v centru města. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Otázky Tondy Procházky.
5: Dobrý den, dobré dopoledne, vážení diváci, tady v Kulturním domě v Líních. Zdravím i posluchače Českého rozhlasu. Rozdíl mezi našimi českými herci a herci, řekněme, z Francie nebo americkými herci je ten, že když takový americký herec něco točí, tak už nic jiného nedělá. Jo, už nehraje nic, ale český herec, ten dělá vždycky všechno najednou. Klidně točí od rána, pak jde ještě do rozhlasu, pak zkouší, večer má představení, v noci dabuje, uvádí nějakou soutěž nebo něco. No, někdy se to dá stihnout stěží. Ale někdy to stíháte, ovšem musíte být u toho rychlí. Naším dalším hostem je... Ježiš, teď jsem to zapomněl, to jméno. Sakra. A jo, už vím, Petr Rychlý, ano.
6: Hezký den přeju.
5: Jak jsi minule říkal, že se ti jako žákovi ve škole, víš, smáli tady s tím, nebo furt si tě dobírali s tím tvým...
6: No tak s těma příjmeníma je to problém, no. Příjmeníma
5: Rychlý, no.
6: Mě to pronásleduje furt, já už jsem to kdysi říkal teďka, že jo, abys věděl, ta moje žena druhá, Jana, tak ona za Svobodna se jmenovala Jana Pospíšilová, jo.
5: To je nádherný. A to si mohla nechat. Pospíšilová Rychlá.
6: No počkej, to ona chtěla. No? Ona právě chtěla tam pomlčku, jo, že bude Pospíšilová Rychlá. Já říkám, ty Janě, hele, já bych to nedělal, přijdeme do někam do společnosti, já tě budu představovat, lidi by se mohli třeba tak nějak blbě jako zasmát, je to komický. Tak její maminka, protože já jí říkám maminko, protože já nemám tchýně, mám maminko, to je opravdu žena, opravdu klobouk dolů, to já, tchýně pro ní prostě podle
5: mě zní, špatný, tak, tak
6: zní to hrozně, nevím, kdo to vymyslel, ale opravdu má úžasnou maminku, která se jmenuje teda taky Jana, tak tady to rozmluvila a pak se na mě otočí a říká, a Petříčku, ta maminka jinská, a víš, že já jsem se za Svobodna jmenovala Prchalová?
5: No tak vy to máte...
6: To je neuvěřitelně zmutovaný, jo, my ano. To máme prostě, takže my jsme se asi museli srazit.
5: Já vždycky čeče jako přemýšlím, jak ty jména vlastně jako vznikaly, že jo. Já ne, tak nějak si ty tví přeci... Ty možná byli nějaký sprinteři třeba, jo, nebo já nevím, někdo před mnoha sty lety byl rychlej, nebo já nevím, že jo.
6: Nevím, no tak jsou
5: někdy
6: různý, jsou různý jako příjmení, dokonce já jsem, jak jsem točil někdy Rally Ptáka, Loskutáka, tak jsme byli v Olomouci v jedné takové firmě a ten vedoucí nebo ten šéf, ty majitel firmy se jmenuje Olín bez chleba. A já hned za ním přišel.
5: No já znám, Olina neje z chlebu, že jo?
6: To je... Jo, neje z chleba, no a tenhle bez byl chleba. Bez chleba.
5: Ten
6: a já
5: vždycky,
6: když jsem,
5: spáš,
6: já vždycky
5: chleba,
6: že si to můžu dovolit, že to moje příjmení taky, to je kříž, který si nesu celým svým životem, tak já vždycky, a co v základce? Já mu říkal, no co vám mám říkal, pane Rychlý, no byl jsem bez rohlík, no.
5: A Láďa Potněšil, tomu zase říkali vedne páral. Víš, jako Potněšil, vedne páral, jo, on se... Vždycky se pod...
6: Ale ten Láděk Potěšil, úžasný člověk, bohužel no už se mezi náma no, není. Já si vzpomínám, my jsme tenkrát zkoušeli jednu hru na Vinohradech, my jsme se spolu potkali vlastně na Vinohradech. A pozor, to byl taky vynikající herec, on uměl udělat legraci, že jo, hrál v těch komedích, ale
5: já
6: pak
5: vím, já jsem
6: fantastický
5: hrával,
6: hráč.
5: Je.
6: A on měl jednu roli, takovýho sluhu dělal, ale moc hezká role. A on si všechno dělal holí, on měl hůl, jo, takže v holí měl panáka, měl tam pepřenku, prostě v té holi bylo všechno, nůžky, no bylo to efektní jako blázen. A teď jsme vám na jevišti, začne premiéra a on najednou a my koukáme jak blázni. On letí z jeviště, furt jenom hučí, že on si tu hůl zapomněl v šatně. Takže my furt říkali a teď jsme slyšeli, jak běží těma šel a doběh najevišť hůl. A získal potles samozřejmě, takže to jsem si vzpomněl tady na Láďka.
5: To Láďa Kratina jednou hra rytíře a nosil tu svoji helmu tady vždycky jako pod paží. A přišel jednou na jevišti a takhle měl tu ruku, ale tu helmu tam neměl. Jo, jako když máte tam melouna, ztratíte ho, že jo. A furt takhle chodil, no lidi se mohli, herci hlavně, zbláznit, že jo. A potom najednou si všim, že ji nemá, no tak měste, taká blbost. Prosím tě, já jsem ti chtěl vlastně ještě vyseknout takovou poklonu, pač ty kromě toho, že jsi nadán herecky, tak ty jsi nadán i pěvecky. V tom pořadu Tvoje tvář má známý hlas, jsi vystupoval jako Nedvěd.
6: Ne? Ano, je to Honza Nedvěd.
5: Honza Nedvěd. Ano, ano. A zpíval se tam ty stánky. Nebo se,
6: vypadal, ne, já jsem zpíval Kohouta.
5: Vypadal si výborně teda.
6: Já jsem zpíval tohle. S podvečerem tady u nás budou ptáci zpívat.
7: Ano. Rád kraj, jo, nebo vzdíte, kam si kde je řád. A to řeky se světla, co kde budou chvilku dívat. A pak si unavený lásky půjdou spát.
5: Ano, výborně.
6: Ale víte, co já vám řeknu? Já mám z toho obrovskou radost jednu, jo. To byl rok 2016 a já tomu říkám zlatá rána, jo. Protože to máš jako, já se nechci těm borcům jako rovnat, jo, ale, že jo, Kaiser, no. Klíště. No. Nezapomenutelný, jo, objeví se ti Kaiser, okamžitě Klíště, nezapomenutelný, mohu udělat potom,
5: co si mám domluvený, že až umřu, že mi to udělá na rakví, to.
6: No. No,
5: a, etídu, že
6: no jasně, a nebo vzpomeň si, že pan Otakar Brousek, že jo, skvělý recitátor, tenkrát přece vystupoval v Šanci na Silvestra, říkal tam tu básničku, tu pohádku, že jo, a pak v závěru bylo, a z pupíku mu vyšrubol šroubek a upadla mu prv.
5: Ano.
6: No jo, ale on, ale třeba Otakar z toho takovou neměl radost, jo, protože to mi zase říkal jeho syn, že říkal, teď jezdil, že jo, po těch besedách, kde byla poezie, on říkal, no a teď není beseda, není otázky. Pane Brousek,
5: ano, jak to bylo?
6: Řekněte to, jak mu to, upadla
5: ano,
6: to.
5: Ano.
6: Takže lidi si to pořád pamatujou.
5: To myslím od Vericha, myslím, ta pohádka byla.
6: Ano, lidi si to pořád pamatujou. Ano. Dokonce to po mně někde vyžadujou, abych to zaspíval. Já to teda, já moderuju plesy, takže já to tam zaspívám. Pozor, na to se nádherně tančí valčík. To je vlastně jako rytmus.
5: Ano.
6: Takže já...
5: A koho jsi tam ještě představoval v té tváři?
6: Hele, pak jsem tam dělal třeba ještě, jestli to poznáš. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh.
5: Ne, Nečkáš, ne?
6: Ano. Pak jsem dělal taky...
5: No ale ty vypadáš spíš teda, jak ten Nedvěd, než ten Nečkáš.
6: Jo. No jo, pak jsem dělal taky Hanku Hegerovou jsem dělal, ano.
5: Prosím. No, ty jsi byl v té první řadě.
6: Já jsem byl v té první řadě.
5: Pro velký úspěch jsi byl ještě pak v nějakých 7., 8.
6: No to byla speciální řada, to bylo v období vlastně covidu.
5: Jo.
6: Takže se udělala jenom taková speciální řada nesoutěžní.
5: Jo.
6: No, ale ta první řada, na to moc rád vzpomínám, protože to byl vlastně úplně nový pořad, vůbec jsme o něm nic nevěděli. Mm. Pozor, tenkrát ještě jsme, jo, a ještě jsem dělal toho, Louise Armstronga. Wonderful.
5: No,
6: a já byl jeden z posledních Černochů, protože pak to zakázali, ano. Líčit se na Černochy, že to je jako prostě neúcta vůči nim, což teda my jsme neschazovali, že jo, my jsme byli líčený airbrushem, takže jako, ale pak se to zakázalo, jenomže podle mě pak to bylo víc rasistický, protože zpívali se černošské písničky, ale byli jsme u toho jako, jo, nenalíčený. Já říkám, proč teda zpíváme ty černošské písničky? Oni, no, protože jsou skvělý, což je pravda, že jo, protože černošská muzika je prostě famózní. Takže takhle to bylo. No, dělal jsem tam ještě Dana Nekonečnýho.
5: Aha.
6: Na toho bych tady hrozně rád zaspomínal, jestli můžu ještě
5: chvíličku. No, zaspomínej, proboha, já jsem měl moc rád.
6: Bohužel, že už není mezi námi. Helejte, to byl člověk.
5: No, jmenuje se Nekonečný. A
6: Dan Nekonečný, on to nehrál, on byl opravdu energie, on miloval tu žlutou barvu. Pozor, byl tam problém, on používal třpitky a používal takovou silnou voňavku, já bych řekl, že to byla dámská nějaká voňavka. Takže když mě někde potkal a objal, tak já měl doma průser, jo.
5: Protože, jo.
6: Že ty třpitky jsem ze sebe nedal a voněl jsem 4 dny, no to prostě nešlo. A on jednou vystupoval v mém pořadu v Natočto, v takovým exkluzivním, to bylo, myslím, Natočto na Havaji, nebo co, a on na Havaji jezdil často, tak on mi řekl, hele Petře, musíme se setkat u mě doma, ale až bude večer. Jsem nechápal proč, tak jsem tam přišel večer, pak jsem to pochopil, protože on v té chodbě potřeboval tmu, že mi řekl, vítám tě v mém obydlí, a najednou se mu rozblikali takový gumový hadi na hlavě, takový tam měl. Pak otevřel dveře do bytu, jo, hvíznul a tam takový dřevěný žabičky, jo, na mě, vítáme vás. Teď jsem šel do kuchyně, hele, tam on zatleskal a rozblikal se ananas. No to neudal. A promiňte, a pak jsem se vám rozlít po tom bytě a skutečně všechny stěny sytě žlutě vymalovaný, všechny. Videotéka, to byly jenom animované filmy o zvířátkách, nic jiného. A co on miloval? On miloval plyšový zvířátka, ale jenom žlutý. A teď mi je furt ukazoval. No, když mi ukázal žlutýho delfína, tak jsem udělal trošku jako špatně. Ale hrozně rád na něj vzpomínám, protože on uměl úžasně pracovat s lidma, že jo?
8: Yeah.
6: Jeho památná věta byla, říká, a teď, milánkové, prožijete orgazmus rozkoče. Úžasný člověk. Tak ale. Zdravíme tě, Dané, nahoru. No.
5: Akorát se nepoznal, kdyby měl žloutenku, že jo? Jsem měl furt žlutý, přece. No, jasný, jasný. Ty hrál jsi někdy v muzikále nějakým?
6: Já jsem, no, dělali, my jsme dělali nějaký muzikály, hele, dělali jsme muzikály v divadle na Fidlovačce. Mm. Třeba měl jsem úžasnou roli, že dělal jsem toho konferenciéra v kabaretu.
5: Ano, tak to je paráda.
6: No, Bilko, men, mený, velká, cizí, měnik a tak dále. No, takže nějaký muzikálek jsem si střihnul. Ale přiznám se, tancování to mi moc nejde.
5: Aha.
6: Jo, takže nohy, jasný, ruce, jasný. To je peklo.
5: No, tak ty jsi začínal jako já. Ty jsi studoval ekonomickou školu.
6: Ano.
5: Že je obchodní akademie.
6: Tady kousek v Karlovy Varech. Ano, jasně, já. Šary Vary, Karlovy Vary.
5: No, já ovoce dále v Uherském Hradišti, no ale a kde nastala prosím tě ta změna? Že jsi řekl, že teď nebudu účetní, ale budu herec.
6: No já ti to řeknu takhle. Ta změna nenastala nikdy. Já jsem ve svých 8 letech vlastně přičichl k divadlu už. Já už jsem hrál v dětském divadelním souboru v Nejtku. Jsme měli skvělou paní učitelku Dagmar Jandovou Výchovou, která vlastně mě pozvala do toho dětského souboru. A tam jsem prostě zahořil tou láskou k tomu divadlu. Ale bohužel rodiče mě nepodepsali přihlášku na udělat přijímačky na konzervu. Prostě mi to zakázali. Tenkrát táta řekl větu, můj táta byl hrozně přísný člověk. On takhle furt ťukal, promiňte, teď musím zaťukat teda rádio. Takhle ťukal do solu a říká, podívej se, do 18 let za tebe jsem zodpovědný já, to znamená, dokud žereš můj chleba, posloucháš mě a až mi tady položíš maturitní vysvědčení, dělej si, co chceš.
5: Jo, ano.
6: No, a půjdeš na ekonomku. Prd, a šel jsem na ekonomku.
5: Jo.
6: No, on asi usoudil, že mě to baví, protože já jsem jezdil na prázdniny k jeho tatínkovi, dědečkovi, který vyučoval psaní strojem. A já jsem musel jako dítě vždycky, jako datel, napsat, jako, že se mám dobře, no, tak si myslel, že prostě mi to jde, no. Samozřejmě studia byly strašný, představte si, přijdu v pololetí prvního ročníku, z 12 předmětů jsem dones 8 čtyřek, ale tenkrát otec docela se zachoval slušně, řekl mi, ty se někam stěhuješ, ty vole? Já povídám, proč, 8 židlí, kam to dáme?
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: otázkami Tondy Procházky jsme dnes v Líních na Plzeňsku. Naším prvním hostem je herec Petr Rychlý a druhý host právě přichází na pódium.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Hezké dopoledne, dobrý den.
2: Dobrý den. Marie Redková, prosím tě, no tak já už jsem to tady říkal minule, ty jsi nositelka různých týty a líbilo se mi, jak jsi řekla, že na, no tak, jak se to řekne, no vyznamenání, ne, ceny.
1: Cena.
2: Divácká cena. No já ani nevím, jak se to všechno jmenuje, protože já nikdy žádnou nedostal, i když jsem několik let uváděl tu velkou prestižní hereckou tálii.
1: Ceny tálie.
2: Tak jsem nikdy žádnou.
1: Ale jak výborně, Toníčku.
2: No tak dobře. No a takže, ale mě bylo sympatické, jak jsi říkala, že zapadají prachem. Máš je někde postavený, ne?
1: Mám je.
2: To jsou ty zrcadla?
1: To jsou ty zrcadla. Ne, ono je to mosazný. Aha. A je to takový, dá se to sklopit.
2: To vypadá takže, jako zrcadlo, když se chceš holit, ne?
1: Takže
2: ne,
1: jsem kdysi říkala, že se...
2: Nastavuje
1: zrcadlo. Když se to vyklopí, tak je z toho taková mistička, do toho pak si člověk dává falešný zuby, nebo tak jako...
2: Já si myslím, že to je, jak vy jste vždycky říkali, to nastavuje zrcadlo.
1: No, to byla blahý paměti fráze. Marie Poláková nastavovala zrcadlo.
2: Ano. Tak jsem říkal, že to bude ta cena asi od toho tady tohle. Ty máš nějakou cenu, Petře?
3: Já jsem dostal jednu cenu za svůj život a to bylo v Pardubickém divadle, tam je ten festival smíchu.
2: Jo, ano.
3: Tam byl mužský herecký výkon, ženský a soubor. Takže já jsem dostal za ten mužský výkon, jsem dostal cenu. Bylo to v roce 2007, to vím. Dostal jsem ještě takový perníkový srdce, který jsem nikdy nesnět. Jsem měl pořád v pracovně a nějaký diplom. No. A předával mi ho pan Labuda.
2: Pan
3: Labuda a bylo to v té době, kdy on bohužel vlastně měl tu nepříjemnost, jak srazil ty dvě paní na té dálnici. Proto jsme se optali, protože tam já říkám, musím pracovat, jinak bych se zbláznil z toho, že jo. Takže to bylo takovýmhle roce zvláštním. Aha. Takže tu jednu cenu jsem dostal, no.
2: No, já si vzpomněl ty Pardubice, my jsme tam taky jednou byli s Plzeňským divadlem v roce asi 2001 se hrou Ještě jednou profesore, to bylo moje taková komedie, a my jsme tam vybrali všechny ty ceny. Byly 4 diváků, nejlepší hra, nejlepší mužský herecký výkon a nejlepší dámský. To dostala Andrejka Černá, já to mužský, nejlepší hra a tohleto. 4 ceny jsme vybrali, už nás tam nikdy nepozvali.
3: Tak vidíš, že jsi dostal cenu, říkáš, že jsi žádnou cenu nedostal, tak jsi dostal cenu.
2: No víš, tohle mě nenapadlo, no. No ale už nás tam nepozvali, jsme to vybrali všecko.
3: Na nikoho jiného se nedostalo.
2: 4 perníky, ne. Ne, dostali jsme 4 originály Renčína.
3: Aha.
2: To mám
1: no,
2: doma ještě. To byla krásná cena.
1: To je
2: no.
1: Krása.
2: Ty prosím tě, když třeba ty hraješ, Petře, jsem se tě chtěl zeptat ještě, když jako hraješ tu postavu toho lékaře, která už je s tebou, tak je to paráda, sice, že máš práci a jsi slavný a známý a tak dále, máš příjem stálej, ale neomezuje to třeba ty tvoje ostatní nabídky? Nemáš pocit, že ti třeba nenabízej tím pádem nic jiného?
3: Asi to tak bude, zřejmě to tak bude, ale je to složitý, jo. Já si myslím, že málo kterým hercům se vlastně podaří nebejt, jakoby, dejme tomu nějakým způsobem zaškatulkovaný. No. Je to složitý. Většinou, i když seš, tak do nějaký škatulky vlastně jakoby vpadneš. Jo.
2: To určitě, to je jasná věc. Ale já jsem třeba se koukal, že ti ještě třeba film český dluží hodně. Víš, že jsi měl málo příležitostí natočit film?
3: No, já tady vlastně jsem vděčný vůbec tomu seriálu, že mě vlastně takhle objevili a že jsem vlastně mohl hrát a zase bych jim to měl taky vracet, jo. Myslím si, že by nebylo ode mě fér. Pozor, musím tady zmínit Jardu Satorenskýho, s kterým já jsem sedával v šatně ve Vinohradském divadle, když jsem měl takový rok, říkám, čoče Jaroušku, já už s tím seknu, už to hraju dlouho a to. A najednou Jaroušek se na mě podívá, říká, a Petříčku, proč bys to dělal? Vždyť já to sleduji, ty nemáš špatnou roli, ne, každá korunka se hodí, ne, počkej, až tě zabijou.
2: Nebude to možná dlouho trvat v Mexiku.
3: A já jsem druhý den mu koupil teda lahev a poděkoval jsem mu, řekl jsem, Jardo, byl jsem nepokornej. Já si myslím, že to mám vracet, je to vždycky něco za něco.
2: Ono už to
3: začíná přece s tou naší profesí, já jsem si říkal, budu populární, ona ta popularita taky nepřináší jenom ty světlý stránky. že jo, přináší taky trošku záporný. Dneska vlastně všichni mají mobily, přijedu na benzínku a všichni se chtějí fotit. Já to chápu, ale já potřebuji nejdřív třeba na toaletu, že jo, teď mi... Teď...
2: Tak se vyfotíš na tom hajzlu, ne? Rovno, že bychom to vzali dohromady.
3: Ne, to nemyslím zle, ale... Nebo, rozumíte, nebo dřív přece, když někdo třeba se mnou nesouhlasil a já to chápu, protože nemůžu se zavděčit všem, což jsem teda já jako mladý těžko snášel, říkám, dělám svoji práci, snažím se dělat co nejlíp a někomu se nelíbím. To je právě u nás takový zvláštní, že máš svý fanoušky a pak je nemáš. A když děláš baviče, to tenkrát měl pravdu Marek Eben, děláš baviče, máš to rozdělený na půl, jo? Buď tě někdo má rád a někdo tě prostě nesnáší, když seš trapnej. Když seš lékař, jo, mají tě rádi všichni. Což je pravda, to já můžu jako teďka vlastně odsouhlasit. Takže já jsem tenkrát jako mladý nechápal, že mi někdo třeba napsal, že jsem trapnej. Já jsem prostě to jsem vůbec nepochopil. A dneska ty hejty, to je strašný fofr, jo? Mm-hmm. Prostě. A dřív se napsal dopis. A když se psal dopis, tak aspoň to bylo konstruktivní nějak, že to bylo docela slušný, že ten člověk u toho vychladl.
2: No,
3: a i když třeba mám napsal, já nevím, nepříjemný názor, tak se dalo nějak komunikovat s tím. Mm-hmm. Jo. Abych to zase zlehčil, teď jsem nedávno loni, já už moc neposkytuju rozhovory, protože jsou sociální sítě, co chci říct, to můžu přesně. Ale tuhle chtěli po mě jenom dvě anketní otázky, jakože Vánoce, co by a Vánoce. No tak já jsem řekl, helejte se, to je hlavně otázka spíš na moji ženu. Já si myslím, že ona je dcera majitele elektrárny, že všude nám to svítí, všude to svítí. Strašná spotřeba elektřiny. A druhá věta, tradice, vařím rybí polívku, vařím jí 6 litrů, protože přijede celá moje rodina, která je početná. Kdyby polívka nebyla, tak Vánoce nejsou. Stop. Najednou manažer mi přinese ručně psaný dopis. Nevím proč, byl z Brna, jo? Není to důležitý, ale byl z Brna, to je jako zajímavý. A tam bylo: vážený pane Rychlý, přeju vám všechno nejlepší v roce 2025. A teď k věci, vykřičník. Vy nevíte, že existují takzvaná čidla, že ty světla se zhasínají? To vám žena neřekla? Rodinná komunikace vázne? 4 otazníky, 5 vykřičníků. Mně dokonce to světlo zhasíná na záchodě, i když tam nejsem. A furt se chlubíte, že vaříte 6 litrů rybí polívky. Já jí vařím 9 litrů a dávám to i cizím lidem. Teď tam byl podpis, PS, adresu neuvádím, neboť se bojím zneužití. Tím nemyslím vás, pane Rychlý.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Dnes s Petrem Rychlým a Marií Redkovou.
1: Maruško, prosím tě, ty jsi uváděla nějaký pořad Barvy života.
2: Barvy života?
1: Jo. Co to bylo?
2: To byl vlastně pořad pro seniory.
1: Aha, a takže pro nás.
2: Prostě barvy života, tak jak je život barevný a že ho vidíme, čím jsme starší, tím barevnější.
1: Jo.
2: Máš to taky tak?
1: No, já jsem rád za každý ráno, když se probudím.
2: Tak, no přesně. A ty barvy vidíš jasněji, je to jasný. Tak, Barvy ano. života byl pořad, který dokonce jej uváděly i dámy, které už bohužel dnes nejsou mezi námi, jako paní Moučková,
1: jo.
2: Nebo paní Čechová, nebo Olinka Čuříková. Tak, já jsem tu štafetu převzala po nich, ano. Ale pak skončil ten pořad a bylo to příjemný.
1: Jo, jasně. No, pak si, že uváděla ještě, protože já jsem si tam někde receptář, nebo co jsi dělal?
2: No, receptář.
1: Já jsem se chtěl zeptat, co receptář? Rozumíš vaření? Petr říká, že vaří tu polívku.
2: Ne, receptář, to jsme s mými kolegyněmi, protože jsme vysílali společně dámský klub na jednom soukromém rádiu a v rámci toho bylo každou sobotu vaření a potom z toho vlastně vzešel takový kalendář, na který si možná některá dáma vzpomene, protože jsme ho vydávali s Milenkou Vostřákovou, Majkou Tomsovou, Hankou Hřmánkovou, všechny možné kolegyně tam byly a ten vycházel 25 let, ten kalendář.
1: No tak prosím tě, tak to je bezvadný. No, Petře, co teďka hraješ? Já vím, že režíroval tě tvůj syn, nebo ty se režíroval jeho?
3: Ne. Můj syn mě režíroval, no.
1: Ondra mě režíroval.
3: Je to hra, jmenuje se to S pravdou ven, hraju to s kolegou s Lubošem Veselým, takže to jsou krásný příjmení, takže ta hra je taková rychlá a veselá, bych řekl.
1: Ano, a hlavně přednost je komedie, musí být rychlá a veselá, no.
3: No, ale ta komedie je zajímavá, jsou tam i takový jako věci k zamýšlení, jo.
2: Já bych tě takhle vzala za ruku, šlo by to, Petře?
3: No, můžeš to, víš, jo, no, to. Můžeš, dobře, tak. Já vím, no, že jí ťukám zase, no. To je hrozný. To je o člověku, je to syn z řezníků, který chtěl tatínkovi dokázat, že není k ničemu a stane se prezidentem Francie. Jo, takže zajímavá situace.
1: Aha,
3: no to je jedno. A režíroval mě můj syn Ondra a my jsme tenkrát, když jsme do toho šli, tak jemu se moc nechtělo, říká, tati, co když se pohádáme, nebo co když to naruší naše vztahy. No a tak jsme měli z toho strach. Já říkám, hele, dobře, když se budeme hádat, tak se budeme hádat jenom od 10 do 2, že to se zkouší, nebudeme to brát osobně a potom, ne, ale musím říct, že nastal prostě zázrak, že prostě na té první čtené zkoušce Ondra otevřel svou režijní knihu a mě teda spadla brada, byl neuvěřitelně připravený, ten text přečet úplně ještě jiným způsobem než já, dodělali jsme tam spoustu jako věcí a bylo to nádherné zkoušení, zkoušeli jsme vlastně 2 měsíce a když byla pauza, tak Luboš Veselý říká, ten ti dává tak krásně ty nepříjemné připomínky. A půjdám, jo, no jasně. On vždycky říká, tatínku, prosím tě, tohle mi tam nedělej.
1: To tatínku tě zlomí, že?
3: A pak já jsem jednou, myslím, slyšel nějaký rozhovor někde, ne, teď nevím, jestli to bylo pro televizi nebo pro rádio, a to jsem se docela pobavil. Oni říkají, jestli pro něj byl jako táta jako dobrý jako herec nebo dobrý materiál pro zkoušení. A on tam řekl, že by tátu doporučil každému, jo, že táta vždycky přijde ráno, všechny pozdraví, mluví furt na hlas, má 499 nápadů, vůbec se nenaštve, když mluví 498, nevemu. Druhý den opět přijde, zase pozdraví hlasy, tady má opět 499 nápadů. Jo.
1: Ty seš ten, drží, ten herec, co má nápady.
3: No tak nápady, no, jo, tak, ale to není tak, že bych doma přemýšlel, že přinesu nějaký nápad.
1: Já vím,
3: ale spíš,
1: na jenom prázdko,
3: no
1: jasný.
3: Tak, protože si myslím, že každá věta je myšlenka a něco by to mělo, no, něco by to mělo způsobit. No.
1: Určitě, nejseš konfrontační. akční herec, že jo, vycházíš jako...
3: Hele, já jsem týmový hráč, já mám rád, když je ta komedie vyrovnaná. Já nemám rád, když přijde někdo po představení, říká, hele, ty jsi byl výborný. Ne, já mám rád, ježiš, byli jste super, jo, nebo to představení se mi líbilo.
1: Ano.
3: Protože tak to má být, jo.
1: Já už tak jako pomalinku dopředu sonduju, pač my spolu budeme dělat na podzim jednu komedii, tak už tak pomalinku sonduju, pač Petr tam bude hrát a já to budu dávat dokupy, no, někde. Ale já jsem taky pohodář, neboj se nic.
3: Já jsem slyšel, že tě milujou, dámy v souboru tě milujou.
1: Jo,
3: no jistě. No, Randovka, o tobě mluví, že jo? Randová, jo.
1: No, Lucka Martina Vondráčková, Randová, Lucka, tam bude taky, hrát.
3: Tam bude hrát Martina Randová, Lucka Vondráčková a Martin Kraus a já. No. A režírovat to bude tady otázky Tondy
1: Procházky. Na to se moc těším. Prosím tě, ty, ale ty jsi taky přece hrála, ne, hrál ty jsi divadlo, ty jsi točila v nějaký pohádce. Přiznej se.
2: No, víš co, ale vždycky to byly takové jako role buď hlasatelky.
1: Jo, že jsi hrála sama sebe.
2: A nebo hlas hůry, nebo něco takového, no. No, ne, jako já herecký jsem tady ambice někde snad, jsem...
1: Já vím, že jsi neměla herecké ambice, ale tady jsem se někde dočetl, že jsi hrál v nějaký Ranč u zelený sedmi seriál. Nehrála jsi tam?
2: No, já myslím ale taky, že hlasatelku.
1: Hlasatelku.
2: Jako že vždycky to
1: byla... A nemyslíš, že jsi to hlásila? Teď už uvidíte seriál, třetí
2: to
1: díl.
2: To možná taky.
1: V minulém díle. Anička.
3: A víš to, že nás ten Ranč u zelené sedmi spojuje?
1: Jak?
3: Jak? Protože Noga je nadabovaný mnou.
1: A jo, vidíš to.
3: Jo,
1: ten Štajmáslova tam hraje.
3: Ano, Štajmáslova, ano. No, protože tam se dělali potom posynchrony. Ano, nabije. Protože on v té době ještě neuměl tak dobře česky, když točil tu první řadu, těch prvních sedm dílů.
1: Jo.
3: Takže Česká televize se rozhodla, že se to prostě předabuje. Byl na to konkurs, já jsem ten konkurs tenkrát vyhrál a musel jsem to předabovat. No. A režíroval to pan režisér Balajka, úžasný člověk. Ale rozumíte, to byl problém, protože on kolikrát to chtěl ještě předělat k lepšímu. Takže třeba ty věty přepsal. A slovenština má úplně jiný rytmus než čeština, takže to bylo šíleně těžký třeba tam dostat malinko ty jiné věci. No a pak, když přišla ta druhá série, tak já jsem to prakticky odmít dabovat, protože za tu dobu ten Noga dneska umí tak špičkově česky, jsem říkal, že to je škoda, oni zase řekli, že ne, že to musí mít jakoby ten jednotný hlas. No. Pak jsme se teda potkali a bylo to hrozně hezký setkání, vlastně máme se rádi s Nogou, že on to jako pochopil prostě.
1: Jasně,
3: to
1: bylo, no.
3: Takže to jenom takhle ještě Ranču zelený sedmi.
1: No, ty seš výborný daber. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, jak se daboval toho Tribbianiho, toho Joeyho.
3: No.
1: No, jak dlouho jste to dělali, prosím tě?
3: No, my jsme to dělali s panem režisérem Alešem Procházkou, jsme to dělali 10 let. 10 let se to dabovalo, protože my jsme prakticky vždycky, oni natočili 8 dílů ročně, myslím, no a v tom roce se vlastně těch 8 dílů dabovalo. Protože oni, abyste věděli, tak tam prostě mají takový peníze, nebo tak si to můžou dovolit ten luxus, že to bylo 50 scénáristů. Oni s tím potom objížděli vlastně Ameriku, oni to hráli na zimních stadionech, kde měli postavený prostě tu scénu.
1: Ty herci to.
3: Ano, ty herci to bude hrát jako divadelní představení.
1: Jako zájezdovku
3: ano,
1: to měli.
3: Ano, tam, kde se nezasmáli, tak se to šlo pryč a muselo se to přepsat. Prostě podle mě v každý minutě je prostě jeden for 100%.
1: No je, no to.
3: A ještě v té době jsme měli takovej luxus, my jako dabéři, že jsme byli všichni pohromadě. Všech 16 bylo pohromadě.
1: Jo, ano.
3: Jo, to už dneska není. Dneska jsme sami, protože ten čas a peníze je takový, že nás rozdělil, že tam chodíme sami. Protože když jste sama, že uděláte jednu chybu, není to takhle udělat. Když 6 lidí udělá chybu, tak to no. No, vzpomínám na to hodinky, víš? No, je to pořádná.
1: Jsi tady špičku, jo, já si musím...
3: To teďka posluchači, nevíš, tady Maruška vyjela po mojí hodinkách, protože mi cinkají i hodinky, no.
1: Ano.
3: Ale to není tím, že máme končit, přátelé. Ale jestli můžu ještě, no. Tak jsem si vzpomněl na jednu scénu a ta souvisí i s hereckou profesí a já to nemohl nadabovat, protože jsme se furt smáli. A je to situace, kdy se jemu splní sen, že bude hrát ve filmu. Jo? A řekne kamarádům, přátelé, představte si, já budu hrát ve filmu s Al Pacinem. Pak řekne, promiňte, já nebudu hrát úplně s Al Pacinem, já budu hrát jeho zadek.
1: Ano.
2: Jo? Ano.
3: Že pan Al Pacino už se stydí, že má starší zadek, no a tím pádem on vyhraje konkurs a hraje Al Pacinu v zadek. A teďka on stojí v sprchovacím koutu v županu, režisér říká, je všechno všem jasný, on se přihlásí a řekne, pane režisér, já bych chtěl něco říct, ano, já si nesmírně vážím toho, že tady si můžu zahrát ten zadek. No výborně, tak pojďme. Kamera, akce, stop. Co to máte s tím zadkem? On říká, no víte, já jsem to četl, on se tam přece rozhádá s tou svojí partnerkou a tak jsem chtěl dát do toho zadku napětí. No, tak to nenapínejte, prostě normálně to povolte, jo? Kamera, akce, stop, co je? To bylo moc. A teď to takhle jede, teď hodiny tečou a furt je ta klapka, už asi 250. klapka. Stop, co je? Pane režisére, já už nevím, co ten zadek chce. A on říká, chce to mít dotočený do oběda. A pak je střih, on sedí na gauči, pláče, přijdou ty přátelé a oni říkají, co je? A on řekne, vyhodili mě, jak to? Přehrával jsem.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte další pokračování otázek Tondy Procházky. Našimi hosty jsou Petr Rychlý a Marie Redková.
1: Můžu se zeptat já tebe, Toničko, když takhle koukáš na ty přátelé, na různé seriály, inspiruje tě to, protože potom použiješ nějaký ten for k sobě?
2: Tak konkrétně for ne, to bych jako krát, když se říká, když,
1: a nekradeš.
2: Chceš krát, no, když chceš krást, tak musíš od těch nejlepších, což já bych mohl teda, jo. Ale ne, já spíš se na to dělá ten mechanismus té komedie. Víš, je to samozřejmě pro mě škola, pro člověka, který se vlastně celý život vlastně živí, nebo dělá tenhle ten žánr, jak oni tajmujou, jo, ty pauzy, všechno, jo, je to strašně inspirativní.
1: Kdy ten for vypalit?
2: No, ano, ano, ten způsob to herectví, jakým způsobem to říkají, že on nemůžeš říkat vtip jako vtip, ten se musí říkat jako, že to není vtip, samozřejmě, pak je to for. No, jo, to víš, je to, pro mě je to jasná škola, to, jako všechny tyhle ty komediální seriály. No. Tak já točím seriál, který není komediální úplně, že jo, to je takzvaný ze života, ale život je přece sranda, ne? No nic, ale já se vždycky do toho jako tam snažím aspoň trošku...
1: Sám sebe.
2: No ne sám sebe, ale dát prostě nějaký jako humor, víš, ať to, no... No, ale tak ono to nejde úplně, samozřejmě, když jsi svázaný tím scénářem, tak to taky úplně nejde.
1: Myslíš no. Kaštánek.
2: Oni mě lidi říkají, jste tak příšernej, jste takový hajzl, jo. Ale říkají to takhle, jako, že jsem vlastně jako sympatický příšerný.

0: Že tam není klimatizace na těch operačních sálech, že jo, no a...
1: Aby a vy se... to točíte v doopravdeckých, ne.
0: Ne, no tak je postavený ten operační sál, že jo, ale jo. To nemá okna, nemá to nic, je to uzavřený.
1: A jo, takže
0: a je to velký má... problém. No, abyste viděli, jak ta operace tam vypadá, že jo, přivedou takovou dívku z komparzu, která myslí, že se proslaví doma, že jo. Teď si lehne na to, na ten operační stůl, že jo, teď jí dají baret, teď jí tam udělají, jakože je zaintubovaná, už z ní není vidět vlastně nic, takže to doma nikdo nepozná, že to byla ona. Teď se na ní dá tenká solitová deska.
1: Ježišmarja.
0: A to je proto, aby jsme ji neprořízli, že máme skutečný ostrý a skalpely, jo. A my herci, my jsme kopita, no. A teď na ní hodí půlku prasete. Nevážně, a teď začne vonět ten bůček, jo. Čenský vždycky slintá, ten úplně slintá. Rozumíš, že většinou se začíná v sedm.
1: Vy tam řežete prase?
0: Ano, my ne, to rozřežou rekvizitáři, že jo, a teď to roztahnou a máte nádherný prostě už ránu, že jo. Teď přijde maskérka, jo, Max Factorem číslo 19 to udělá nádherný dámský pupíček. Teď přijdou zase rekvizitáři, dají do toho...
1: Vidíte, jak čumím?
0: Hele, pak dají do toho vinný klobásy. To je taky další vůně.
1: A proč?
0: No to vypadá jako střeva, ne, ty vinný klobásy, že jo? A pak přijde maskérka, která...
1: To bych se to... na maso teda nepodíval týden.
0: Jo, hochole, tak...
2: To má hlad.
0: Ráno máš hlad jak blázen, ráno ne, když se nenasnídáš a točíš třeba od 6 nebo od 6:30.
1: Pokračuješ.
0: No a potom to zalijou takovou vlastně hereckou krbí, což je vlastně taková barva s lihem a tam je problém, že ono to, jak je tam líh, tak to rychle vysychá, jo. A my jak máme ty gumové rukavice, tak ono to... mlaská, což nemají rádi zvukaři, jako tady neměli rádi zvukaři to moje bouchání tady o to opěradlo, což chápu, a dělali to ty hodinky, teď jsem je sundal. No a tak proto přijde ještě rekvizitářka, která nám polije ty rukavice olejem olivovým ze Zakynthosu. Takže my když...
2: Přidá se další vůně.
0: Takže my když dooperujeme, tak máme hrozný hlad s Honzou Čenským, no.
1: No prostě to je šílený, že jo.
2: To skoro až eklhaft.
1: No tak, ale oni mají hlad, no tak asi je to neekluje. No, mně se líbí právě, že oba jste vlastně moderátoři, že jo? Ty děláš v těch Karlových Varech, ne, tu harmonii tam, nebo kde to děláš?
0: Ano, ano, bohužel letos nebude.
1: Jak to?
0: No, představ si, že město nedodalo nějak peníze, nějaký, ale nedávali nějak tolik a ten člověk, který to dělá, ale strašných let, prostě ztratil nervy a řekl, že letos nebyl tak slušný, že mi zavolal, no. Tak já to dělám už asi 13 let nebo 14.
1: A co, to je nějaká nadace nebo něco?
0: No, je to nadace, která se vlastně stará o nepostižené lidi i mentálně postižené a ten ples, já jsem mu říkal vždycky, že nás navštěvovali andělé, protože ten ples je otevřen i pro veřejnost. To znamená, že se promíchali lidi jako zdraví i nemocní. Aha. A co bylo na tom hezký, to jste nikdy nepoznali takhle na první pohled. A když jste se k vlíčku bavili, všichni krásně oblečení, byli tam i hluchoněmí, prostě bylo to nádherný ples, opravdu atmosféra neskutečná, no. A tady bohužel on se ne Petr Končel, to vím, tak mi letos zavolal, že bohužel to nebude, což myslím, že nejvíc bude líto právě těm lidem, kteří tam jezdili x let. No.
1: Ježiš, to je
0: ale ten ples měl úžasnou atmosféru. To víte, samozřejmě oni jsou jak malé děti. Jo? On vždycky říká, prosím tě, Petře, hlavně úvod plesu, ať je důstojný vůči sponzorům. Já přijdu, řeknu, dámy a pánové, oni, Peťo, tady. No a teď všichni přiběhli dopředu a všichni mi chtěli podat ruku. Měli pro mě dárečky, obrázky.
1: Prosím
0: a rozumíte, já jsem člověk, já to nemůžu. Já jsem se prostě vždycky na ty sponzory, ne, že vykašlal, ale prostě, když jsem je tam viděl. A hlavně už jsme se znali za ty leta, rozumíte? Bylo to úžasné. Jako, to musím říct, že bylo krásný. No.
1: Dobře. No, tak ještě v rychlosti, co tě teďka čeká? Cesta domů, to je jasný. No, ale...
2: No, jinak, co mě
1: zase
2: čeká...
1: Zase budeš dělat bude, svý nocturna?
2: Bude, ano, noční mikroforum, tak to je každý druhý týden. Střídáme se středy s Ondrou Kepkou a teď jsem oslovila pana Jílka, což je tatínek olympionika zlatého a stříbrného Metoděje Jílka a na ten rozhovor se moc těším.
1: A tebe, Petře, co čeká?
0: No tak mě čeká, tak já se těším na ten říjen.
1: Jo, na to se těším.
0: Budeme spolu zkoušet tu hru. A předtím budu ještě zkoušet jednu hru. Mm-hmm. Mě překvapil Jakub Zindulka.
1: Jo.
0: Jakub Zindulka napsal úžasnou divadelní hru, která se mě moc líbí. Bude se jmenovat Herec do domu hůl do ruky.

0: tak kdo by měl hrát jenom herec do domu, hůl do ruky. No, tak kdo bude hrát asi hlavní roli, že jo?
1: Ano, tu takže, hůl, že jo, takže, ty.
0: Ano, já budu hrát tu hůl. No.
1: Ty budeš hrát tu hůl.
0: Takže na to se moc těším a to mě čeká vlastně dubnu, květnu. A
1: no, tak jak vám všecko vyjde, co máte před sebou, no a nám ať vyjde ta naše komedie. Já vám děkuji za pozornost, loučím se s posluchače Českého rozhlasu a loučím se i s vámi tady, vážení diváci. Našimi hosté byli Marie Redková a Petr Rychlík.
0: Moc vám děkujeme.
2: Děkujeme, všechno dobré.
0: Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Silničáři v Plzeňském kraji věnují zvýšenou pozornost rizikovým suchým stromům u vozovek. V Blovicích dokončili další etapu modernizace v Lidovém domě. Hasiči bojují o titul mistrů České republiky v požárním sportu. A bude jasno, až skoro jasno, s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Silničáři v Plzeňském kraji se v těchto dnech zaměřují na rizikovou suchou vegetaci přímo u vozovek. Takových úseků po extrémně horkém letním období beze srážek výrazně přibylo. Pokračuje provozní ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.
2: Naši pracovníci provádí ořez stromů, kácení suchých stromů, který letos bude opravdu hodně, protože to suché letní období těm stromům a vegetaci moc nepřálo, a provádíme údržbu seřezávání krajinic, čištění příkopů.
0: V Blovicích na jižním Plzeňsku skončila další etapa modernizace sálu Lidového domu. Prostory se dočkaly vylepšení akustiky nebo osvětlení. Jak město informuje na svých webových stránkách, největší změnou je instalace 22 akustických podstropních panelů, které výrazně zlepší kvalitu zvuku při kulturních a společenských akcích. Součástí byly také zednické opravy, nová výmalba a odstranění nevzhledných gabionových obkladů u hlediště. V sále se podle informací města konají nejen plesy nebo taneční zábavy, ale možné je pořádat i koncerty, výstavy nebo akce pro děti. Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak například upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám.
3: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
4: Považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj, zejména pro veřejnost.
3: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
5: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci, a tím pádem to riziko částečně stoupá.
3: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského a Plzeňského kraje. Soutěže v požárním útoku potrvají do dnešní 13. hodiny. Sport. Tenista Jakub Menčík do osmifinále US Open nepostoupil, ve třetím kole prohrál s Američanem Tienem po téměř 3,5hodinové bitvě 2-3 na sety. Marie Bousková nestačila na polku Švjontekovou a Nikola Bartuňková podlehla Rusce Andrejevové.
6: Šla jsem víc do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální, prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě. Ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá.
0: Dnes bude o postup do čtvrtfinále bojovat Linda Nosková. Utká se s Ukrajinkou Kostěkovou. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr, během odpoledne se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky čekejte dobré, večer místy mírně nepříznivé a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala na Klatovsku v úseku Zborovy. Projíždějte tudy opatrně. V Plzni přibyla uzavírka poblíž kruhového objezdu u obchodního centra Area Bory. Na silnici 1/27 na výjezdu na Litice se pracuje a uzavřen je jeden jízdní pruh. A na dálnici D5 platí omezení od 11. kilometru u Loděnice ve směru na Plzeň. Pohybují se tam pracovníci údržby, uzavřen je pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Pochoutkový rok.
7: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ono už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z český cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šlahačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Po choutkovém roce v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
3: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
3: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
2: Normovaných.
3: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
3: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
1: Pochoutkový rok.
3: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
3: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
2: To necháme rozpustit.
3: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: A to až potom, co trochu zase schladne.
3: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
3: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, Co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
4: Co?
3: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
2: Čtyři stejné díly.
3: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
2: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
3: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
3: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
3: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
2: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
3: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
3: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
2: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
3: Jo, jo, jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
2: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
3: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
2: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
3: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
3: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
2: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
3: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečou. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
2: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Se krásně.
3: Vy také. Děkujeme za poslech.
2: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně v Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám, přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. V Plzni přibude placených parkovacích míst. České basketbalistky čeká další zápas na světovém šampionátu. A bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Nejlepší podmínky pro růst hopy jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo i v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mikoložka Hana Ševčíková. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
2: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
1: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomurku zelenou anebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Plzeň rozšíří lokality, kde se bude platit za parkování. Jako první přijde na řadu prostor z centra až ke Slovanské aleji. V části Bory se bude platit až k hranici Borského parku. Proč k tomu město přistoupilo, řekne ředitel správy veřejného statku města Plzně Milan Sterli.
3: Zóny placeného stání slouží především k tomu, aby se uvolnila parkovací místa pro rezidenty. Rezidenti mají v městě Plzni zvýhodněné stání. Jsou to lidé, kteří mají trvalý pobyt v dané oblasti a těch parkovacích míst vzhledem k nárůstu automobilizace je stále nedostatek a tímto se nám účinně daří v podstatě řešit parkování rezidentů.
1: Výpočet výše minimální mzdy pro příští a následující rok projedná v pondělí vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Kabinet projedná i návrh nařízení, podle kterého má v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Letní čas by měl začínat stejně jako teď, tedy poslední březnovou neděli, a trvat do poslední neděle v říjnu. S tím nesouhlasí ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj má posun dopad na zdraví a požaduje vyjednat zrušení letního a ponechání pouze zimního času. Státní muzea a galerie je dnes možné navštívit zdarma. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné je dnes třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její ředitelka Olga Kotková připomíná, že by se ale návštěvníci měli připravit na fronty.
4: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
1: Muzea a galerie ve správě ministerstva kultury budou zdarma otevřená každou první neděli v měsíci až do konce roku. Sport. České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií pokusí ve druhém utkání na mistrovství světa proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Také obhájkyně stříbra začaly turnaj v Berlíně prohrou, nestačily na Spojené státy. Dnešní utkání začne ve 14 hodin a 30 minut.
0: Počasí.
1: Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno, ve večerních hodinách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr, odpoledne se změní na severovýchodní, aby jo jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na silnici 2/605 v úseku ulice Sulislav na Plzni severu poblíž Chotěšoviček, kde havarovalo osobní auto. Nehoda překáží provozu, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Vítejte, tady je nedělní stále dopolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 6. září a my už za chvíli v našem vysílání přivítáme Josefa Fouska. Jeho dnešní rozhlasový fejeton má název Větrné počasí. I proto buďte s námi dál. My vám do té doby nabídneme například Olgu Blechovou a Boty toulaví, anebo BSP, Baláš, Pavlíček, Střihavka, Země vzdálená.

0: kousků v svět.
1: Větrné počasí. Kam vítr, tam plášť. Věta, která provází naše cesty životem. Když fouká průvan oknem nebo pode dveřmi, může i hlava nastydnout. Je výhodné následovat svůj plášť, i když jej vítr žene směrem, který není příliš podle naší chuti. Důležitý je výsledek. V bezvětří se nehne ani list na bolševníku. Vítr pobízí člověka vykročit kupředu, směle k lepším zítřkům, znějí hesla slibomocnářů. S námi vám bude zase líp, jako bylo kdysi. Směr vykročení je ovlivněn pohybem cípu pláště, který je střelkou kompasu slibovatelů. Sever, východ, jih, západ nehrají žádnou roli. V každém směru je pokladna, ve které dostávají služebníci větrů odměny za svou lojalitu. Je potvrzeno historií, že cesty proti větru jsou nebezpečné a nevýhodné. Plachetnice o tom ví své. Cíl doplutí do přístavu Smrádku a Teploučka je určen těmi, kteří jsou majiteli přístavu. V každém přístavu je rozprostřena vůně ryb a ty, jak se ví, plují sem a tam. Nechají se dobrovolně chytit, aby byli na chvíli v bezpečí kolektivních kádí. Občas cíp pláště zavede majitele na skalisko, kde hrska nepřátel větrů sní o bazaru, přeplněného odloženými plášti. Větry jsou nevyzpytatelné. Otvory v mračnech, doletají k pláštům nerozhodných, které jsou slavnostně ozdobené jako autobus vezoucí hosty na zabijačku. Těch, kteří vzdorují větrům a ignorují šos svých plášťů, je nepatrně. Proto v cíli, na konci ve stanici korouhviček, přibývá větroplášťů. Nastává zácpa, ta leda co zuvolní a nelibou vůni přístav zaplní. Přichází doba, kdy mnozí chtějí prodat své pláště do bazaru, ale ten je zavřen. Majitel se obává větrů, ale kam plášť, když není vítr? Na zdi v ulici smíření se objevil sprejový nápis: Politici všech zemí, spojte se. Pod ten nápis někdo připsal: Vole, chraň nás Pán Bůh.
0: Fousků v svět. Český rozhlas Plzeň.

poslouchali Orange Blue, jsme Český rozhlas, 3 minuty po 11:15. Stále dobré dopoledne, taky třeba teď Michal David a už za chvíli kalendárium. S ním dorazí Petr Jungmann, období rajčata paprik, teď akorát hojnost. Tak když se podíváte na web našeho rádia, tedy plzeň.rozhlas.cz, tak tam máte báječný recept na zavařené papriky a rajčata. Tak se na zimu nachystejte.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
2: Jen přijď! Oceán temný, jak duše má.
1: Před 5 lety zemřel Bebel.
3: Dobrý den. Máte pro tohle.
1: Francouzská hvězda stříbrného plátna. Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli. Český rozhlas.

0: Bezmála 7 minut po půl 12. Tady je nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a teď od nás Luděk Sobota.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, děkuju. Ještě dneska, prosím, o půlnoci, kdyby se mě zbudil, tak já když byčem, teda ne, aby se mě chodili budit o půlnoci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Čerci nespomne. Jo, ale ještě dneska. Vov aut, kde rechne. Po půl noci, jo. Jak když prská. Vov, no, ještě dnes, ale vov, když by ještě dneska. Když bych se zmrzkal. A dej, ale hodně. Ale jiný třeba. Teď nevím, jo. Hodně. Jo, pak. Pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, protože se přehazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No a když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom by šlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vidíte.
0: Český rozhlas Plzeň a za chvilku vás pozveme do bývalých stříbrských kasáren, kde parta nadšenců dala do pořádku starý skateparky. Proto buďte s námi dál, poté v poledne vám nabídneme kompletní zpravodajský servis mezi 12. a 13. Tady budou polední písničky pro vás, tak si zahrajeme.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Z areálu bývalých stříbrských kasáren je skejtové hřiště řadu let. Ovšem v poslední době už nebylo bezpečné, tak ho děti moc nevyužívali. To se ale dnes stalo už minulostí. Parta dobrovolníků dala sportoviště do pořádku. Všechny prvky na hřišti důkladně opravila. Díky barvám od města získali i z brusu nový nátěr. Do skateparku se vydala i naše kolegyně Martina Sihelská. Na místě zastihla Václava Šafaříka, který stál u počátku této rekonstrukce.
1: Zastavuju tady, dalo by se říci, metaře, ale není to metař. Pan Václav Šafařík.
2: Ale motorka, tady je živopořád teď.
1: Koukám, teď tady projela i motorka. Popište nám tady to hřiště a já vidím, že je nějaké opravené.
2: Je to starý skatepark, na kterém jsem jezdil jako malý kluk a chodil jsem s mýma dětma. A byl v havarijním stavu, tak jsme to tady s lidma ze Stříbra opravili celý.
1: Já si myslím, že to je nějaké jako čisté, natřené a tak dále.
2: Jo, natřeli jsme rampy všechny, to jenom protože byly černý, tak aby do nich nepálo sluníčko, že jo. A jinak jsme opravili ty plechy, svařili jsme to a trošku jsme to postavili jinak, než to bylo, no.
1: A to jako dobrovolně?
2: To jako sami jako lidi, no. Mně to teda pomohlo, dalo mi ty barvy a nějaký věci k tomu, jinak všechno jsme udělali jako lidi a já s nima, no. A s dětma teda hlavně, aby se toho víc vážili.
1: A proč tu teď ještě zametáte?
2: Tak kvůli štěrku a tak, aby tady nebyly ty kamínky, když se na těch skateboardech, aby se nezranili zbytečně ty děti, že jo.
1: V jakého věku sem ty děti chodí?
2: No, já se sem snažím nalákat ty mladší, takže protože aby nepřekáželi dole na skateparku pro velký. Takže jsou tady děti, já nevím, řeknu od 6 do 13 let.
1: Někteří mají kolo a někteří koloběžku.
2: No, jsem radši za ty kola. Koloběžky moc nemusím, já jsem spíš skejťák.
1: Já jsem si právě myslela, že tu uvidím prkna.
2: No to se tady snažím právě oživit. To tady zmizelo před těma 20 lety, že jo? Tady bylo hrozně skateboardistů a teď je tady fakt minimum, tak se snažím oživit ten skateboarding, ale na to není ten povrch.
1: Co na to říkají další rodiče?
2: Jo, těm se to líbí a zapojujou se za tím, jako mně se to hrozně líbí, že se všichni připojujou, nechávají mi tady ty děti a já se snažím trošku učit, no, tomu respektu těm rampám, že jo.
1: Já si pokusím nějakého toho sportovce odchytit, můžete mi někoho zavolat?
3: Pojďte sem, kluci!
1: Ahoj, kluci! Tak já se zeptám na křestní jména.
4: Adam. Oliver.
1: Jaké to je tady teďko to ježděníčko? Vy jste také pomáhali dělat?
4: Jo.
1: Co jsi dělal ty, Olivere?
4: Já jsem tady na ty spáry vyndával trávu.
1: No a Adame, jaké to je? Kolik je ti let? Co tady vlastně všecko děláš?
4: Je mi 10 a tady skáčeme a hrozně nás to baví.
1: A je tu hodně těch skokánků?
4: Je jich tu hodně.
1: A ty se nebojíš?
4: No od toho, co jsem tady spadl na spině, tak se tý spiny docela bojím.
1: Takže dávej na sebe pozor, jo?
4: Jo.
1: Jak byste sem pozval další děti?
2: Spíš ať ty rodiče, ty děti vyženou ven, pošlou je třeba sem. To není jenom o to skateparku, my tady prostě děláme míčové hry.

0: všechno možný, ať jsou venku ty děti prostě.
1: A jak se tomuto areálu říká?
0: To jsou kasárna ve Stříbře, bývalá kasárna.
1: Máte ještě třeba plány nějaké na tomto místě?
0: No, já toho moc plánovat osobně nemůžu, že jo, protože nejsem ve městě, ale měl bych plány, velký plány, jako no, ale je to na městě, že jo.
1: Takže kdo má odvahu, sílu, kolo, prkno, koloběžku a hlavně, co je nejdůležitější, helmu, případně nějaké chrániče na ruce a nohy, tak se můžete vydat do stříbrského skateparku v bývalých kasárnách. Ze Stříbra Martina Sihelská, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Vltavná. Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemušenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemušenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Od pondělí nahradí vlaky na trati mezi Nezvěsticemi a Příkosicemi autobusy. Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni se podílí na výzkumu Gulagu v Kazachstánu. Tenistka Linda Nosková bude hrát s Ukrajinkou Kostěkovou o postup do čtvrtfinále US Open. A dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Příjemné nedělní poledne přeje Kateřina Jiřincová. Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí od pondělí počítat s výlukou. Omezení potrvá téměř 3 týdny.
2: Podle webu Českých drah u většiny spojů platí výluka v úseku Nezvěstice, Příkosice, u jednoho až do Mirošova na Rokycansku. Vlaky se po téměř měsíční výluce vrátí na opravenou trať 25. září odpoledne. Z Příkosic na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: V Kazachstánu zkoumají archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni bývalý Gulag. Společný projekt s organizací Gulag.cz jako první odkrývá historii bývalého sovětského pracovního tábora Stěplak u vesnice Terekty. Podle nových zjištění odborníků Gulag fungoval i po oficiálním zrušení, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrá Čandová.
3: V historických pramenech všude psali o konci Stěplagu v roce 1956. Vědci ale na místě našli skleněné lahve, které datují mezi lety 1959 až 61. Kromě samotné archeologické práce si mohou vše ověřit i u místních historiků a našli pamětníka, který jim potvrdil provoz tábora i v roce 1959.
1: Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v pořadu Partie na CNN Prima News. Rusko označil za hrozbu a agresora. Babiš také uvedl, že vláda vnímá současnou situaci v Německu a zabývala se jí mimořádná bezpečnostní rada státu. Řešila mimo jiné koordinaci bezpečnostních služeb i kybernetické útoky, které jsou podle premiéra reálné. Vláda ale podle něj přijala opatření, aby se lidé nemuseli obávat. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letišť zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení postihlo víc než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Java a Sumatra. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Indonéské řady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varuje, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Javy. Sport. Tenistku Lindu Noskovou čeká večer 8. finále US Open. S Ukrajinkou Kostěkovou se pokusí vyhrát 11. grandslamový zápas v řadě. Její soupeřka prožívá povedenou sezónu. Získala titul v Madridu a dostala se do semifinále Roland Garros i Wimbledonu. Nosková před zápasem vyzdvihuje stálost výkonu Kostěkové.
4: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenu, je, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top 10 hráčka má prohrál jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
1: Do 8. finále US Open nepostoupili Jakub Menčík, Marie Bousková ani Nikola Bartuňková. Počasí. Dnes bude jasno až skoro jasno, ve večerních hodinách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Fouká slabý západní až severozápadní vítr, odpoledne se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na nejnižším, tedy prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Poroukané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 135. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko exitu Mlýnec. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Dobré poledne, 12 hodin, k tomu 5 minut, takové byly naše zprávy. A před námi je hodina plná, kdy si spolu budeme povídat a zároveň dělat radost písničkou. 221 554 222, to je telefonní Lenka sem k nám do plzeňského studia Českého rozhlasu. Zatím, než se dovoláte, tak Miruš Birka.
0: Český rozhlas Plzeň a Jiří Trnka.

0: minut a bude čtvrt na jednu, to je aktuální nedělní čas a Mirka, ta telefonuje z Plzně, dobrý den.
1: U neděli přeju všem, to by říku taky všem rozhlasákům, hlavně všem posluchačům, kamarádkám, kamarádům a měli svátek Jindřišky, no protože jsem se nedovolala, spolehala jsem na tebe, tak dneska jim zahraju a je to Jindřiška Malinová ze Dnešic a Jindřiška Sládková z Vochova. Děvčata, poslechněte si, popřála jsem vám, mějte se všichni dobře a hlavně buďte zdraví a všem přeju spokojený život. A pozdravuju všechny posluchače a pana Jaroslava Kopejka.
0: Výborně, bez toho by to nebylo celé. Když použiji vaše slova, tak hrajeme pro děvčata a děvčatům hrajeme Hanu Zagorovou a je naprosto nezbytné. Vám pěkný den a naslyšenou.
1: Ano, děkuju a opatrujte se a těším se na příště. Je naprosto

české legendy si u nás podávají ruce. Hanu Zagerovou vystřídá Karel Gott a to bude na další přání. Dobrý den, milá redakce. Srdečně zdravím a prosím o písničku od Karla Gotta, Jdi za štěstím, pro Irenu Mlnaříkovou ze Gdyně, která dneska slaví krásné 70. narozeniny. Milá naše Irenko, zdraví, štěstí, dobrou víru, tam udržuj správnou míru, po douškách ber neplítvej a dosta let ti bude hej. Jménem členů sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho upřímné lásky a každý den úsměv zářící na tváři ti ze srdce přeje Milan. Moc děkuji a přeji vám krásný den, tak to napsal Milan Čelák. My děkujeme, plníme, hrajeme a zároveň telefonní linku 221 554 222.

zahrajte prosím písničku od Tiny Turner a Stinga pro moji manželku Květu Novákovou, která právě dneska slaví své 56. narozeniny. Milá Květo, máme tě moc rádi a děkujeme za vše. S láskou, Josef a také Český rozhlas Plzeň.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám stále dobré poledne s námi a pojďme se věnovat dalšímu, který napsal sem k nám do plzeňského studia Českého rozhlasu a v tom dalším e-mailu tak už se píše: Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát všem ženám, které teď tráví volno v kuchyni a popřát jim, aby jim šla práce od ruky. Pokud to půjde, nějakou písničku od Marty Kubišové, děkuji pěkně, Klára Sklatovská. Kláro, děkujeme, úplně tu, kterou jste vybrala, tak jsme nenašli, ale máme nějakou jinou, tak posíláme Martu Kubišovou.

Tady je volební program Českého rozhlasu Plzeň. Dobrý den, chtěl bych si nechat dát zahrát sám pro sebe, a to písničku Originál pro radostný den. Pan Ota je podepsán.

0: signál.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, Return to Innocence, návrat k nevinnosti a Enigma v poledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Taková nevinná zpráva je tady ta další. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro Martina a také pro Lenku. Aktuálně jedou někde okolo Brna na Líbánky a mají plné auto jídla. To je ale hezká zpráva. Tady jsou Kabáti a Houby magický. Jinak připomínáme zásadní zprávu. V Česku začíná houbařská sezóna. Šumava je plná hub.
1: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď v mojí

Zdravím Český rozhlas, tady je paní Magda a Magda by chtěla nechat zahrát písničku pro svého manžela. A to Jiřího Strnada, Jirka má dneska narozeniny, 53. posílá jeho mládí, tady jsou Turbo. A krásným dívkám podepsaná je paní Jana.

0: Věra Špinarová, ale my Češi jí říkáme familiárně Špinarka. Tady je Český rozhlas Plzeň 221 554 222 a pan Michal Střebicinky, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Michal Střebicinky. Já bych tuto písničku chtěl nechat zahrát hlavně mé manželce Michale, kterou mám hrozně moc rád, a potom paní Věře z Blatnic.
0: Tu máte taky kterou... rád.
1: No, taky máme rádi. Nedávno jsme se s ní seznámili. Byli jsme v Blatnicích na návštěvě a krásně jsme si popovídali. Ona píše v Blatnicích kroniky, takže tu písničku, a stará se o obec a je to hlavně vrchní fotografka Blatnic, takže bychom jí chtěli tu písničku nechat zahrát a popřát jí, jak jí to funguje, a ten elán v těch Blatnicích. A...
0: Naprosto perfektní, já musím říct, že jste vybral velice dobře, protože Karel Gott, to je zaručené, a ještě, když se tam dá plnoletá, tak pak to funguje taky. Michale, jde se pěkně.
1: Nasledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň zrekonstruovala dva domy s nájemními byty v Kotkově ulici. Sokolové v Radnicích na Rokycansku si dnes připomínají 100 let od stavby místní Sokolovny. A dnes bude převážně jasno s teplotami do 23 stupňů. Pěkné odpoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Plzeň dokončila rekonstrukci dvou městských domů v Kotkově ulici. Její součástí byla například kompletní výměna všech rozvodů, osazení nových oken a položení nových podlah. Město teď nabízí 16 nájemních bytů veřejnosti, říká mluvčí magistrátu Hana Josefová.
2: Počítáme, že do nových bytů se nastěhují rodiny či jednotlivci s dětmi nebo mladí lidé do 35 let. Byty budou dále určeny pro pracovníky vybraných profesí, jako například pro zdravotníky, pro pracovníky ve školství či pracovníky zajišťující bezpečnost nebo další osoby pracující v integrovaném záchranném systému.
1: Zájemci o nájemní byt si můžou podat přihlášku do 13. září. Radnice na Rokycansku si dnes připomenou 100 let od vybudování místní Sokolovny. Program začne ve 14 hodin. Jeho součástí je otevření pamětní schránky zazděné před 100 lety. Podle vedení tamního Sokola se budou oceňovat dlouholetí členové. Připravená je i výstava Československé obce legionářské a také promítání dobových filmů. Přidání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako teď, tedy poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá zítra schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj má posun dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednal o zrušení letního a ponechání jen zimního času. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech.
0: Sport.
1: Fotbalový záložník Sebastian Boháč po dvou měsících opustil Viktorie Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. Po příchodu z Karviné nastoupil Boháč v této sezóně za Západu Čechy do jediného ligového zápasu.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, ve večerních hodinách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se odpoledne změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na prvním stupni tedy nízká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce údržby omezují provoz na silnici 1/20 v Plzni zhruba od sjezdu z dálnice D5 na Koterov až po odbočku do Jasmínové ulice. Práce jsou naplánované až do 20 hodin, projíždějte úsekem opatrně. A pracuje se například také na hlavním průtahu obcí Hradiště na jižním Plzeňsku, kde je uzavřený celý průtah. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
3: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec. Jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
4: Ještě jeden raz.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou. A to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váží se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesích. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají mohyla mrt.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použít do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden, ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticův hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tama. Z letiště však můžete odbočit i severu a vypravit se k Vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera. Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý, tedy ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita. A je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. No. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vilém čí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dějou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, to je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské lahve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací lahev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinsky Denis de Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen Loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky, pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše, vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka.

0: nebo je to vůbec pramen?
1: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
0: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
1: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu. A ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
0: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
1: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
0: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
1: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
0: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
1: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teďko prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech v té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
0: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
1: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
2: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pravidla naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci, vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách, no a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů, těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Plzeň má na Světovaru parkovací dům pro více než 400 aut z provozního v říjnu. A zítra bude oblačno a zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
2: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. V Plzni na Světovaru začne od začátku října fungovat nový parkovací dům. 5 nadzemních a 3 podzemní podlaží pojmou víc než 400 aut. Využívat je budou hlavně rezidenti, ale i veřejnost, říká ředitel správy veřejného statku města Plzně Milan Sterli.
3: Vzniká zde okolní městská zástavba, určitě bude využíván i těmito rezidenty. Potom je tu samozřejmě možnost pro veřejnost k zvaným hodinovým stáním nebo celodenním. V blízkosti je zařízení Tech Tower, který bude mít předplacená stání také v rozmezí asi 150 míst.
1: Kladroby na Tachovsku pořídili novou moderní podlahu do tělocvičny základní školy. Je vyrobená z bukového dřeva a díky matnému laku neodráží světlo, říká ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
4: Je velmi odpružená, má tu pružnost udělanou tak, aby byla přímo právě pro ty děti na všechny sporty a nejenom pro děti naší školy, ale také sem chodí i nájemci, chodí sem volejbalistky, chodí sem nohejbalistí a i kroužky tam máme. Takže jako ta tělocvična je vlastně využitá denně permanentně, každý den až do večera.
1: Město za podlahu zaplatilo přes 3 miliony korun. Sport. První pražské derby v této sezóně ženské fotbalové ligy vyhrála Slávie. Na hřišti mistrovské Sparty na Letné zvítězila po obratu 2-1 a po čtvrtém kole vede tabulku o 3 body před svým městským rivalem. České basketbalistky odehrají na mistrovství světa v Berlíně druhé utkání ve skupině. Po porážce s Itálií je čeká od 2:30 duel s Čínou. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno, teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte v serpentinách mezi Drahoňovým újezdem a Těrešovem na Rokycansku. Na vozovce je tam rozlitý olej. Na místo jedou hasiči, projíždějte opatrně, může to klouzat.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vítejte, dneska je neděle 6. září a tady je dobré odpoledne Českého rozhlasu Plzeň. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpovědi nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Český rozhlas Plzeň a

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kejmu Helmut má motor uprostřed a během deště může na kolejích trošku klouzat. Řeč je o nově zrpasovaných vlacích, které budou od prosince vozit cestující mezi Prahou a Domažlicemi. Jak staré tyto vozy jsou a co všechno v nich bylo nutné vyměnit a doplnit, to vám v další reportáži povíme už za malou chvíli.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň, 5 minut před 14:30. Výzdárně svět se utechová, dneska na programu od 19 hodin Romeo a Julie v podání spolku Kašpar. Městské stodole v Bile nad Radbuzou, dneska od 17. hodiny výstava hub, zahrádkářských výpěstků a podzimních dekorací. Na nádvoří zámku v Horšovském Týně dneska od 17 hodin malá týnská dudácká muzika. Posledním dnem pokračuje v Plzni Basking Fest a v prostorách pod brankou v Rokycanech je od 17 hodin na programu 13. den plný her. Na účastníky čekají například výroba cukrové vaty, jízda na koloběžkách anebo lov rybiček.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Dopravce Arriva v tomto týdnu veřejnosti poprvé ukázal nové zrepasované vlaky pro trať Plzeň Domažlice. Na pravidelnou linku je nasadí se změnou jízdních řádů v polovině prosince. V regionu bude jezdit celkem 12 takových jednotek. Od těch ostatních se liší třeba tím, že mají motor uprostřed.
1: Pátou kolej plzeňského hlavního nádraží právě teď přijíždí nově opravená souprava Stadler. No, já se do ní hned můžu podívat s generálním ředitelem společnosti Arriva Danielem Adamkou. No a můžeme si povídat o tom, co všechno vlastně zbylo z těch původních vozů, protože tyhle Stadlery jsou repasované.
2: Repasovali jsme tady sedačky nové, vidíte, že jsou tady zásuvky jak na USB, tak na 220. Nová podlaha, nové obložení, nový informační systém, jsme doplnili nové police, také jsme přidali záchod pro invalidy. Zvnějšku jsme nalakovali do barev plzeňského kraje.
1: Jak jsou to vlastně staré stroje a jak jsou spolehlivé?
2: Tyto konkrétní jsou z roku 2001-2002. Z našeho pohledu jsou spolehlivé, jezdíme s nimi 6 let vlastně ve Zlínském kraji a teďkom 2 roky v Jihomoravském kraji, takže s nimi máme dobrou zkušenost.
1: Melkania, strojvedoucí, už otevírá dveře své kabiny. Kde se usadit do pohodlného křesla? Jsou to repasované vozy, které kdysi jezdily v Německu. Jak se ten vlak chová na kolejích?
2: Chová se skvěle, ale je pro strojvedoucí zrádný tím, že soustroj je vprostřed a ty stanoviště nebo ty díly jsou lehký a strašně je to náchylný na skluz a na smík.
1: Co působilo pro mě osobně tak netradičně, netypicky, když jsem procházel právě tou motorovou částí, je to úzká ulička, trošku to tam hřeje od těch motorů.
2: Je to koncepčně takhle řešený vozidlo, jsou nástupní dveře uspůsobeny pro cestující tak, aby se tím vyloženě nemuselo procházet. Pro někoho to může být zajímavý, ale procházet tou strojovnou takhle. No.
1: No a když jsme si s Emilem Kaniou povídali o té motorové části, tak se do ní podíváme. Myslím si, že je to hned slyšet. Spousta dvířek, která jsou pochopitelně zamčená.
2: Hlavní pohony, pomocný pohony, řízení klimatizace a tady ty věci. Je to všechno na jednom místě, jak jsem říkal, je to prostroj vedoucího pohodlné.
1: Jiří Kozák, šéf společnosti Poved, organizátora dopravy tady v Plzeňském kraji. Vy budete ty nové Stadlery nejprve testovat, na které trati nasedíte?
3: Budeme testovat na trati P1, Plzeň, Kozolupy, Blovice. A je to i takové představení našim cestujícím, aby věděli, na co se mohou těšit.
1: Zeptám se i na ten prosinec, na to, až naplno nasedíte nové Stadlery na trati mezi Plzní a Domažlicemi. Jak to bude s počty spojů?
3: Samozřejmě tam dojde k nějakým posilám, a to zejména v relaci Plzeň Nýřany, Stot. Tam dneska jezdíme zhruba v hodinovém intervalu a nově tam bude půlhodinový interval.
1: Soupravy Shark, které doposud jezdí mezi Plzní a Domažlicemi, se aktuálně opravují. České dráhy je pak nasadí na jiné tratě v regionu. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Máte to záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 6. září a své 52. narozeniny slaví švédská zpěvačka Nina Persson. Je známá jako frontmanka skupiny Cardigans, která měla řadu hitů v rádiích především v 90. letech. Nina Persson přišla na svět v roce 1974 ve městě Örebro. Vyrůstala v Jönköpingu v rodině bankéře a sociální pracovnice. K překvapení ateistických rodičů se Nina nechala ve 14 letech pokřtít. Už v dětství se zajímala o muziku a dodnes ovládá hru na bicí, kytaru, harmoniku a klavír. V roce 1992 vznikla právě v Jönköpingu skupina Cardigans. Zakladateli byli kytarista Petr Svensson a baskytarista Magnus Svenningsson, kteří se zpočátku zaměřovali na tvrdší metalové zvuky. Později se ale rozhodli vydat jiným hudebním směrem a začali hledat zpěvačku, která by svým hlasem dodala jejich nově formované kapele unikátní zvuk. Nina Persson, která v té době studovala umění a nikdy předtím nespívala v kapele, opustila školu a na doporučení společných přátel se přidala ke skupině. Její jemný a éterický hlas se stal charakteristickým znakem skupiny a pomohl formovat její hudební styl, který kombinoval popové melodie s melancholickými texty. Nina tak hrála klíčovou roli nejen jako zpěvačka, ale i jako spoluautorka textů. V roce 1994 vydali své debutové album Emmerdale, které se stalo populární zejména ve Švédsku. O rok později zaznamenali mezinárodní průlom s albem Life a následně s hitem La Fool z roku 1996, který se objevil na soundtracku k filmu Romeo a Julie s Leonardem DiCapriem a Claire Danes. Dodnes jde o největší hit skupiny Cardigans.

očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Stanovice na Klatovsku u soudu neuspěly se stížností. Průzkum pro jaderné úložiště může pokračovat. Nová expozice v Městském muzeu v Radnicích připomíná léčitelku Boženu Kamenickou. Mariánské lázně odstraní reklamy ze sloupu veřejného osvětlení. A zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť. Teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Obec Chanovice neuspěla v dalším soudním sporu o průzkum lokality Březový potok na Klatovsku. Nejvyšší správní soud zamítl její kasační stížnost a potvrdil pokračování prověřování místa pro možné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Píše o tom server Region Plzeň. Verdikt ale neznamená, že úložiště u Chanovic vznikne, protože stát teprve zjišťuje, zda lokalita splňuje přísné geologické, hydrogeologické a bezpečnostní podmínky. Na Klatovsku projekt dlouhodobě vyvolává odpor. Místní samosprávy a spolky upozorňují především na možné dopady na podzemní vodu, krajinu, ceny nemovitostí a budoucí rozvoj obcí. Kromě Březového potoka jsou mezi finálními lokalitami pro hlubinné úložiště ještě Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Janoch poblíž Temelína. Na základě výsledku průzkumu má stát vybrat hlavní a záložní lokalitu kolem roku 2030. Léčitelské umění Boženy Kamenické připomíná nová expozice v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku. K nejcennějším exponátům patří kniha Vděčnosti z příběh lidí, kterým vyhlášená léčitelka a belinkářka pomohla. Další exponáty přibližuje kurátorka Kateřina Fríhaufová.
3: Nejrůznější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnicích.
2: Ze sloupu veřejného osvětlení v Mariánských lázních postupně zmizí reklamní poutače a propagační panely. Město rozhodlo o tom, že město se má hlavně v lázeňské zóně zbavit takzvaného reklamního smogu.
4: Rozhodnutí o postupném odstranění reklamních oznámení ze sloupů veřejného osvětlení navazuje na nedávno vzniklá pravidla pro vzhled před zahrádek. Technický a dopravní servis teď připraví návod, jak město zakročí v případě porušení pravidel. Dlouhodobé a původní smlouvy na reklamní využití vybraných ploch bude město respektovat, než úplně zaniknou. Z Mariánských lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. Wimbledonskou šampionku čeká v osmifinále utkání s Ukrajinkou Kostiukovou. Nosková má na Grand Slamech aktuálně šňůru 10 vítězství. Významným způsobem k tomu napomohl triumf v Londýně. Na ten už ale Češka v New Yorku vůbec nemyslí.
5: Není to nic jiného. Je to, mohla jsem prohrát v první kole, nikdo by, že nic nespomínám, ale žádný Wimbledon, takže pro mě je to úplně nový turnaj. Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila na silnici 183 mezi Nebílovy a odbočkou na Losinou na Plzeňsku. Na místě je policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pat 15 hodin, k tomu 4 minuty. Její písně zněly z rádií, filmů i divadelních prken a právě tam dnes zazní znovu. V den nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové má premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z její hitů. Podrobnosti už za chvíli.
1: Český rozhlas Plzeň a její

0: 15. září se od 19 hodin v divadle Alfa bude natáčet další neočekávaný dýchánek Českého rozhlasu Plzeň. No a my vám už za chvíli v našem vysílání právě na něj nabídneme dvě vstupenky. Teď pojďme do Na biograf lásky, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k těm největším legendám české populární hudby. Dnes tedy 6. září by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede její premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako ten první díl postavený na hitech Hanky Zagorové.
1: Tak někde jsme
2: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
3: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
2: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
3: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
4: Člověk si uvědomuje vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scénáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Dnešní turistický tip nás zavede do Doubravky na Chebsku, kde stojí unikátní hrázděná stavba, známá také jako Rustlerův statek. Ten se díky svému současnému majiteli stal skanzenem, přibližujícím život našich předků. A my vám už za chvíli víc povíme v turistickém tipu. I proto buďte s námi dál, my pokračujeme. Teď soutěží telefonní linka 221 554 222, dvě vstupenky na neočekávaný dýchánek, pořad, který moderuje Petr Jančaříka. Už dlouhá léta je ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Já jsem Jiří Temka, dobrý den, koho pak máme na telefonu? Tak teď si spolu nepovídejte, to nechte na potom a bavte se s námi. Halo? Tady je Jiří Trnka, Český rozhlas, dobrý den. Koho pak máme na
1: dobrý
0: druhé
1: den,
0: straně?
1: Dobrý den, u telefonu Robert Kapic.
0: Roberte Kapici, co máte společného s Ondřejem Kapicem od nás z rozhlasu?
1: Jako s Ondřejem Kapicem, jako prostě jenom jmenovci zne. Jako.
0: Jenom máte jméno společné, já jsem si myslel, zdaň, jste strýček a nebo třeba tatínek, to byste potom vyloučen ze soutěže. Ale takhle samozřejmě v žádném případě dvě stupenky na neočekávaný dýchánek můžou být vaše. Otázka, která je pro dnešní den nachystaná, ta je, řekneme, pro opravdové znalce. My jsme zmínili, že Petr Jančařík je moderátorem tohoto pořadu neočekávaný dýchánek. Kdybych vám požádal, abyste si malinko stlumili rozhlasový přijímač u vás, abych se neslyšel dvakrát, tak to bych byl spokojený.
1: Ano.
0: A poté budeme poté budem pokračovat. Jak jsem říkal, Petr Jančařík, moderátor tohoto pořadu, legenda, a moderoval ještě jeden pořad v Československé televizi, ještě poté také chvíli v České televizi. A já vám pustím jeho znělku a na vás bude, abyste nám řekl, jak jsem ten pořad v Československé a následně v České televizi jmenoval, kdy ho moderoval právě Petr Jančařík. Tak pojďme na to. Jsme tam správně.

0: Ahoj, já si to tady musím všechno přepočítat.
1: Tak Petr Jančeříka jste určitě poznali teďko a ta znělka, jak se jmenoval pořad, který se vysílal pravidelně každý týden v televizi a byl to dětský magazín?
2: Jsou tam nějaké možnosti?
1: Za A to byla Vega, za B to byl Magion a za C to byl Sputnik.
2: Bčko.
1: Bčko je co?
2: Bčko.
1: Bčko je co?
2: To jak se jmenoval, no, jmenoval se to Vega, ne?
1: Ne, řekněte Magion.
2: Magion.
1: Jo, ježišmarja. Musím říct, bylo to velice napínavé, ale skutečně vyhráváte od nás právě dvě vstupenky na neočekávaný dýchánek Petra Jančeříka. 15. září, to je ob týden, tak se bude natáčet od 19 hodin vedle Alfa a vy patrně s paní, která stojí vedle vás, tak budete našimi hosty. Tak jo, vydržte nám na telefonu a naslyšenou.
2: No, děkuji vám moc krát, hrajte.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Doubrava na Chebsku je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je i Rustlerův statek. Ten zcela zdevastovaný v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let tu provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousko-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes, já nevím, pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli, funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: Tak my se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhleté místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
2: Nahlédnout do života našich předků, prozkoumat zemědělské nástroje a prohlédnout si historický nábytek mohou zájemci v Rustlerově statku denně od 10 do 18 hodin. Z Doubravy na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.

0: opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nightvorka, Český rozhlas Plzeň za 10 minut 16 hodin.
1: Jazykový koutek.
0: A s odborníci na češtinu si povídal Stanislav Julík.
2: Míváte občas pocit, že se všude kolem vás začalo vyskytovat nějaké slovo nebo slovní spojení? Všichni ho říkají a vy nakonec zjistíte, že už ho říkáte taky. A pak bývá těžké se ho zbavit. Stává se to i jazykovědcům? Na to se ptám Růženy Pískové z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Ani nevíte, jak často. Módní slova jsou v jazyce častým jevem. Lidé se ve svém vyjadřování chtějí například někomu podobat. Přejímají pak do své aktivní slovní zásoby obraty, které daný člověk používá. Poslední dobou se v mluvených projevech takto šíří slovní spojení nějakým způsobem. Tento obrat někdy nahrazuje slovo nějak. Například ve větě musíme to nějak vyřešit. Místo toho mluvčí řekne musíme to nějakým způsobem vyřešit. Jakoby podobu, kdy vyslovuje slova nějakým způsobem,

0: skutečnosti, které své jednoslovné pojmenování už mají. Někdy chce mluvčí zdůraznit část významu toho jednoslovného pojmenování, například když místo slova ratifikace použije slova ratifikační proces. Takový ratifikační proces mezinárodní smlouvy trvá určitě mnohem déle než pouhá ratifikace. A někdy multiverbizací nechceme vyjádřit nic speciálního, jenom rozmělňujeme vlastní projev, získáváme čas a pozornost posluchačů a napínáme jejich trpělivost. Tak místo, abychom něco dělali zajímavě, děláme to zajímavým způsobem.
1: A kde se s multiverbizací setkáme nejčastěji?
0: Multiverbální výrazy bývají stylově příznakové, objevují se hlavně v publicistickém, odborném nebo administrativním stylu. Vtipný příklad administrativní multiverbizace funguje v pohádce Čertí brko, kde Lucifer vysvětluje, že peklo je úřad. Jeho podřízený mu pak hlásí: Veličenstvo, za minulý měsíc jsme provedli 13 jímek hříšníků. Užívání slovního spojení provést jímku namísto zajmout nebo chytit dělá z pekla v téhle pohádce skutečně úřad. Stejně efektivně jako podobné multiverbizace dělají z úřední češtiny peklo.
1: Nějakým způsobem jsme se dopracovali ke konci dnešního jazykového koutku. Růžena Písková, díky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Krajští silničáři se zaměřují na prořezávku rizikových suchých stromů. Od pondělí nahradí vlaky na trati mezi Nezvěsticemi a Příkosicemi autobusy. Premiér Babiš připustil snížení schodku, podle něj ale například není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. A zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, teploty do 25 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Silničáři v Plzeňském kraji se aktuálně zaměřují na rizikovou suchou vegetaci podél komunikací. Takových úseků po extrémně horkém a suchém letním období letos výrazně přibylo. Pokračuje provozní ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.
2: Naši pracovníci provádí ořez stromů, kácení suchých stromů, který letos bude opravdu hodně, protože to suché letní období tím stromům a vegetaci moc nepřálo. A provádíme údržbu seřezávání krajinic, čištění příkopů.
1: Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí od zítřka počítat s výlukou. Omezení potrvá zhruba 3 týdny.
3: Podle webu Českých drah u většiny spojů platí výluka v úseku Nezvěstice Příkosice, u jednoho až do Mirošova na Rokycansku. Vlaky se po téměř měsíční výluce vrátí na opravenou trať 25. září odpoledne. Z Příkosic na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je také proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
4: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
1: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy v 7. ligovém kole deklasovali doma Ostravu 4-0 a zůstávají v nové sezóně neporažení. Středočeši jsou na 2. místě neúplné tabulky o 3 body za Slávií, oproti které mají utkání k dobru. Baníku patří 10. pozice. Stav dalších zápasů po prvním poločase: Jablonec Liberec 0-0 a Teplice vedou 1-0 nad Zlínem. V 18 hodin začne ještě duel mezi Hradcem Králové a pražskou Spartou. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno. Teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne ojedinělé slabý déšť, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením provozu počítejte na silnici 183 mezi Nebílovy a odbočkou na Losinou na Plzeňsku. Policisté tam zasahují u nehody 2 vozidel. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
6: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
5: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
6: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
5: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
6: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
5: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
6: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
5: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
6: A jste si tím opravdu jistý?
5: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
6: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
5: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
5: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
4: No, to je...
5: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
5: Co máš, co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
5: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
5: další
4: jsem si dovolil.
5: Ne,
4: to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
5: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jedinej hektar lesa.
5: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
5: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
5: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
5: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
5: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
5: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
5: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
5: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
5: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
5: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
5: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
5: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu jí do zadnice. Herrgott, donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
5: No, tady ty tvoje stížnostičky. No,
4: no. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
5: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
5: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruho.
4: Jasně, no.
5: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu. Jasně. A pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
5: Je to pod... Co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
5: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
5: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
5: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
5: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
4: No, ale přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
5: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
5: No, ale... Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
5: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
5: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně. No jo, a tak a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece on tam stojí, že jo? A...
5: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
5: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
5: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, tak. No jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
5: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
5: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
5: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
6: Tak ty takhle, Trautenbergu!
5: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
6: Ještě jednou, Trautenbergu!
5: Gutwald, ne.
6: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
5: Ne.
6: A vyženeme jednou provždy vás.
7: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu se hrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: A jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasný.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To
4: jaký... O jaký Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no, to je takhle. Je, aby si byl klidně třeba o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No a vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo, uprdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu. Hele,
3: ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: No pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž. A ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Víš, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej štěpnej verš. Cypher G.
3: Promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co
3: tady
1: děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimír, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počuk.
3: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ne, ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, ježíte, stývá. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
4: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodnej.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
7: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
7: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
8: 6. rozhlas Plzeň.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě podobně

0: předchozí příhodě, uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit, samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě, no a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
1: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném. A
2: to bude rozhovor.
1: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven, ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
2: říkal pan Ček. Vy jste to dělal v autě.
1: Co myslíte, že bylo?
2: No v podobně autě, já myslím, že můžete o typu nějakého, to bylo zarazené.
1: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Ček, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
2: Chápu, začínám to chápat.
0: A tam stál zlatý kolovrat.
1: A tam stál zlatý kolovrat.
2: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
3: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
0: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
4: vždycky,
0: celý život.
4: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
0: vždycky,
4: dobrý.
0: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
4: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
0: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky, samozřejmě. Ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale...

0: Ale když tak koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
1: To nevím právě. Já
0: vždy, jo, takhle
1: nevím,
0: ty...
1: nevím, já nevím.
0: Ty netušíš.
1: Já jsem říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
2: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Pojišťovny budou nově upozorňovat na rizika na každý měsíc. V září by si lidé měli dát pozor na nehody v okolí škol. A zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo i v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mikoložka Hana Ševčíková. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibu.
3: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
2: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na mochomurku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Plzeň dokončila rekonstrukci dvou městských domů v Kotkově ulici. Město teď nabízí 16 nových nájemních bytů veřejnosti, říká mluvčí magistrátu Hana Josefová.
4: Počítáme, že do nových bytů se nastěhují rodiny či jednotlivci s dětmi nebo mladí lidé do 35 let. Byty budou dále určeny pro pracovníky vybraných profesí, jako například pro zdravotníky, pro pracovníky ve školství či pracovníky zajišťující bezpečnost nebo další osoby pracující v integrovaném záchranném systému.
2: Zájemci o nájemní byt se můžou podat přihlášku do 13. září. Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak například upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezil větším škodám.
5: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
6: Považujeme ho jako vynikající a nanejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
5: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
7: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
5: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas. Sport.
2: Cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně podruhé prohrály, tentokrát s Čínou 70-74 po prodloužení. Češky budou hrát v základní skupině ještě zítra proti Američankám, ale už mají jen teoretickou šanci na playoff. Počasí. Noci bude skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda osobního auta komplikuje provoz na dálnici D5 kolem 73. kilometru ve směru na Prahu, nedaleko sjezdu na Plzeň Černice. Na místě zasahují policisté, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, Blahopřejeme písničkou.
8: Tolik zprávy Českého rozhlasu, začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já se jmenuji Jiří Trnka, až do 18. hodiny budeme vyřizovat vaše gratulace. Tak pojďme na to.

Vážená hudební redakce, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Pavla Vrzala z Dobřan k jeho dnešním 75. narozeninám. Přejeme mu k tomuto jubileu pevné zdraví, štěstí, také lásku, spokojenost, hodně bezpečně ujetých kilometrů na kole a pevnou ruku při tenisovém klání. Moc děkuji za zahrání, manželka Vendula, a děti s rodinami. Písničku prosím, no jistě, od Karla Gotta Být stále mlád, tak vše nejlepší.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Čerešně od Hany Hegerové pro paní Janu Loudovou, která tento týden oslavila 82. narozeniny. Obec Klášter jí srdečně gratuluje a přeje vše nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, ale také spokojenost do dalších let. A tu už jsou Čerešně.

V nedělním programu Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Hned dvě gratulace k nám dorazily z Otročína. Pojďme je přečíst. Dne 6.9. zahrajte prosím pro paní Věru Kohoutkovou z Otročína, která slaví v těchto dnech své 70. narozeniny, a také pro paní Anu Velátovou z Otročína, která slaví v těchto dnech své 73. narozeniny. Do dalších let jim hodně zdraví, štěstí, také pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně a také Český rozhlas.

Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Vždy v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou přicházíme s pořadem Blahopřejeme písničkou. V něm blahopřejete vy. A aby se k nám ty vaše gratulace dostaly, tak ten nejjednodušší způsob je vstoupit na stránky rádia vašeho kraje. V dolní části vyplníte formulář, kdo jste, pro koho budeme hrát, přidáte nějakou milou gratulaci, možnost vybrat i nějaké písničky, potom zdali v sobotu nebo v neděli. Byste žádali, abychom vaši gratulaci odvysílali a my tak uděláme. Ze všeho nejlepší je, když ta gratulace v rozhlase lícuje i s vaší gratulací doma nebo někde na zahradě. To pak tomu oslavenci udělá velkou radost. Je to

Dobrý den, k životnímu jubileu našeho dlouholetého člena, pana Jaroslava Kadlece z Kouta na Šumavě, bychom chtěli poblahopřát písničkou Jana Nedvěda všechno nejlepší. Přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví. To přejí hasiči z Kouta na Šumavě.

Tady je Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Vážení v redakci, prosil bych o zahrání písničky Jihočeské hospůdky od Dobravanky k dnešním narozeninám pro pana Josefa Weisse z Chotěšova. Hodně zdraví, štěstí, také pohody a mnoho společných přání přeje švagrová Marie. K přání se připojuje manželka Jana a švagr Jiří. Moc děkuji za zahrání, přeji pěkný den, paní Marie Špacová.

A 92. narozeniny má paní Jaroslava Knotková. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí, také spokojeného života v nadcházejících letech. Za všechny obec Heřmanova Huť. A tady už je vaše písnička.

Neděle, bezmála 18 hodin, já jsem Jiří Trnka, je čas, abych se rozloučila. Tak se tedy loučím se na týden, protože příští týden nebudu, bude tady za mě milá kolegyně Iva Kokešová, ale rovnější tak posílejte gratulace, ona je s úsměvem všechny vyřídí. Tak naslyšenou.

0: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemošenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzně se bude platit za parkování i na dalších místech. Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, teploty do 25 stupňů. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Plzeň připravuje další části města se spoplatněným parkováním. Nejblíž realizaci je lokalita Slovany. V plánu je spoplatnit prostor z centra až ke Slovanské aleji. V případě Bor to pak bude až k hranicím Borského parku. Ředitel správy veřejného statku města Plzně Milan Sterli vysvětluje, proč je takové řešení výhodné.
2: Zóny placeného stání slouží především k tomu, aby se uvolnila parkovací místa pro rezidenty. Rezidenti mají v městě Plzně zvýhodněné stání. Jsou to lidé, kteří mají trvalý pobyt v dané oblasti a těch parkovacích míst vzhledem k nárůstu automobilizace je stále nedostatek a tímto se nám účinně daří v podstatě řešit parkování rezidentů.
1: Letní návštěvnost státních hradů a zámků v Plzeňském kraji byla letos vyšší než loni. V červenci a v srpnu navštívilo 10 památek ve správě Národního památkového ústavu 127 tisíc lidí, což je o 3% víc než loni. Uvedla to mluvčí regionálního pracoviště Markéta Slabová. Nejvýraznější nárůst návštěvníků zaznamenal zámek Červené Poříčí na Klatovsku, dále klášter Plasy na severním Plzeňsku a návštěvnost se letos zvýšila například i zámku Kozel u Plzně. Nejnavštěvovanější státní památkou v regionu je hrad Rabí na Klatovsku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
3: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
1: Zvláštní vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Witkoff označil schůzku za důležitou. Kushner vyjádřil naději, že současné rozhovory dodají nový impuls snahám ukončit válku na Ukrajině. Po prvním kole rozhovorů následuje druhé kolo za účasti poradců pro národní bezpečnost z Británie, Francie a Německa. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize podještěcké derby. Domácí Jablonec porazili 2-1. Mladá Boleslav zvítězila nad Baníkem Ostrava 4-0 a Zlín podlehl Teplicím 1-3. Duel teď odstartoval i mezi Hradcem Králové a pražskou Spartou. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom odstartoval z 19. místa. Závod v Monze ovládl poprvé od roku 1966 domácí jezdec. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno, teploty 10 až 7 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 21. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně se v Plzeňském kraji jezdí bez nehod i větších komplikací a provoz je klidný. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje 8 minut po 18. hodině. Dobrý podvečer. O tajemné krajině Brd, která byla dlouhá desetiletí armádním prostorem zapovězeným veřejnosti, jsme si v tomto týdnu v dopoledním vysílání povídali s historikem, spisovatelem a básníkem Tomášem Makajem. Ten jako velký znalec oblasti stál u zrodu muzea středních Brd ve Strašicích. Moderátorka Michaela Vondráčková se zajímala nejen o historii Brd, ale také o pověsti smíty s těmito místy spojené.
1: Naším hostem je dnes historik, spisovatel, básník, dlouholetý znalec Brd a také zakladatel Muzea středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Brdy, to je pro řadu lidí pořád tak trochu tajemné místo. Desítky let byla velká část tohoto území veřejnosti nepřístupná, prakticky uzavřená. Dnes se tedy do Brd vracejí turisté a s nimi možná také otázky týkající se historie této krajiny, příběhů, které se tady odehrály. Pamatujete si, kdy vy osobně jste si poprvé řekl, tak tady chci poznat historii do hloubky, tady mě to opravdu zajímá. Pamatujete si na ten okamžik ještě?
2: Tak já si pamatuju na ten okamžik poměrně jasně, protože jsem vystudoval lesnickou školu v Písku a jako hájenské praxe, tak jsem dostal vlastně dnešní západočeskou část Brd, tedy v okolí Strašic. Tam jsem měl vlastně vykonávat tady tu hájenskou službu a setkal jsem se se starými pamětníky, jako byl ku příkladu pan Josef Šefl. A v podstatě tyto pamětníci mě tak nějak těmi příběhy přilákali do vlastních oblasti středních Brd, kde tedy se nejen ty, ku příkladu, pytlácké příběhy nebo právě ty historické příběhy ze středověku nějakým způsobem dochovaly.
1: Čím jsou podle vás Brdy výjimečné? Je to právě tím, že byly dlouho lidem nepřístupné? Je to tajemství v tom?
2: Tajemství je to takové kombinované, protože vlastně nikdy v Brdech neproběh žádný historický průzkum a to ani v době první republiky, protože tak, jak se začaly Brdy v podstatě zkoumat na přelomu 19. a 20. století, tak najednou později o ně projevuje zájem armáda a v podstatě ty Brdy se pro vědu, tedy v uvozovkách tu vědu historickou, uzavírají, i když tam probíhají výzkumy, co se týče přírody, ale v podstatě ta historie se nějakým způsobem tak trochu vymazává a skrývá.
1: Čili se nedá říct, co všechno se třeba právě díky těm desetiletím relativního utajení, řekněme, dochovalo.
2: Tak to je součástí vlastně několika výzkumů, takže k nám jezdí právě i do muzea, jak tedy archeologové, kde se zkoumá jako příkladu archeologie lesních řemesel, nebo probíhal u nás kdysi projekt opomíjené archeologie Západočeské univerzity, kde tedy se zkoumaly právě ku příkladu, co to jsou kolomazné pece a jakým způsobem fungovaly ten systém lesních řemesel, protože v tom lese, i když se nám to bude zdá podivné, ale žili tam také lidé, kteří se nějakým způsobem museli živit.
1: A co vás tady vedlo přímo k myšlence založit muzeum středních Brd?
2: Tak ta původní myšlenka vycházela samozřejmě z takových těch povídání nebo snah těch původních vlastenců, kteří na přelomu 19. a 20. století chtěli vytvořit ve Strašicích muzeum, takže prováděli takové amatérské archeologické vykopávky a sbírali některé právě artefakty z historie. V podstatě se jednalo o práci pana učitele Pobudy a potom také pana doktora Pobudy, protože oni byli v příbuzenském vztahu. Později pak pana učitele Bělohlávka a vlastně tyto snahy potom svým způsobem zhatila armáda, protože ta vyhlásila vlastně z Brd, nebo byla učiněna z Brd vlastně dělostřelecká střelnice. No a tím byl i omezen podstatně turistický ruch, který byl také s jednou takovou zajímavou záležitostí, která vlastně ty Brdy podporovala i v ekonomickém růstu.
1: Teď se ten turistický ruch pomaličku vrací. Možná před písničkou se ještě zeptám, kdybyste měl člověka, který Brdy nikdy nenavštívil, vzít na jedno jediné místo, které by to bylo a proč?
2: Tak v současnosti bych ho vzal asi k nám na Dům přírody Brd, který se nachází v areálu loveckého zámečku tři trubky a tam se v podstatě dozví všechno.

0: Hostem v našem dnešním vysílání je historik a spisovatel Tomáš Makaj. Povídáme si o krásné a trochu tajemné oblasti Brd. Když se řekne Brdy, tak právě mnoho lidí se automaticky vybaví vojenský prostor. Jak ale Brdy vypadaly předtím, než do nich takto výrazně vstoupila armáda? Víme, kdo v Brdech žil, víme, čím se živili lidé.
1: Tak Brdy jsou zajímavé tím, že v období středověku tam probíhaly jisté takové mocenské konflikty a jedním z těch, ku příkladu z těch mocných rodů, byl i rod Rožumberků, takže ku příkladu se vytvořila v té západočeské části rožumberská doména, která soupeřila potom s rožmitálským panstvím. V současné době se nám podařilo objevit i fresky v kostele svatého Vavřince ve Strašicích, tedy ne v současné době, ale v poměrně nedávné, kde je dokonce zobrazen domnělý tedy portrét tedy jednoho z Rožumberků a my se domníváme, že by to mohl být dokonce tedy Petr I. zakladatel právě té strašické domény. Zajímavé je, že se zachovaly i popisy hranic v lese, které se právě nachází nedaleko loveckého zámečku Tři trubky. Takže se tam mluví o vrchu Kočka, tedy tehdy jako kočičí kopec a poté třeba se tam zmiňuje Budatina hať. Takže člověk tam žil v podstatě od toho středověku a věnoval se lesním řemeslům povětšinou, tedy to bylo jak tedy kolomaznictví, protože některé ty v podstatě kolomazné nádoby nebo nádoby, které sloužily pro jímání dechtu a posléze se v nich dělala kolomaz, která se používala k mazání právě otáčivých kol hamrů, tak se tyto nádoby třeba zachovaly v plzeňském podzemí. Mezi ostatní tedy způsoby obživy tak patřilo ku příkladu lovectví a z toho nám potom vyplynul velmi zvláštní fenomén, který byl vcelku přirozený, a to je pytláctví. S pytláctvím souvisí i takzvaný lesní pych a to je zajímavé, ku příkladu na Strašicku se kácely na černo duby a z těch dubů se dělaly sudy a ty sudy se na černo prodávaly do plzeňského pivovaru. Takže v roce 1867 museli zasahovat i vojáci proti zdejšímu lesnímu pichu, tedy právě kradení celých stromů. Takže to je taková zajímavost.
0: Vy jste se ale také věnoval brdským pověstem. Vím, že se v nich objevují bludičky, permoník, fabián, hejkal ne, ale vy jste mě opravil, že to není hejkal, že to je brdský?
1: My máme takové specifikum, máme i velkého hejkala, což je tradiční figura, která v podstatě honí turisty, ale my máme i hejhálka, což je taková zmenšenina hejkala. A v podstatě to vzniklo ze slova nebo ze zkratky dvou slov a tedy hej hajný, to zvolání a tenhle ten hejhálek dokonce tedy strašil babičky, které chodili sázet stromečky, takže vystupoval taky v podobě tedy jako takového rozštěpířeného hajného. A od toho nejsme daleko od Fabiána, který je patronem Brd a ten vlastně vystupuje jako takový ten hajný, vy budete asi znát to znázornění Jana Čáky, kde je vlastně ten Fabián udělán takový ten šiškový, který se zachovával v domech jako patron Brd.
0: Pověste, která ta pověst je vaše nejoblíbenější?
1: To se nedá říct, která je nejoblíbenější. Samozřejmě mně se líbí taková ta kombinace, že se na něčem zakládá, nebo je tam to zrníčko pravdy. Velmi těžko se nám třeba posuzuje pověst o hrajícím kopytu na housle u padrtě, ale třeba u těch bludiček tak se opravdu seriózně právě pan doktor Pobuda zabýval tím, zda tedy ty bludičky jsou tedy nějaké ty plyny, které svítí v noci, nebo jsou to jakési duchovní bytosti, takže se nám o tom docela zachovalo dost záznamů.
0: Pardon, a co vykoumal?
1: Nakonec se domnívali, že to tedy je tedy přírodní fenomén, to znamená unikající plyn z bažin a ten lákal potom pocestné právě do těch bažin, kde mohli při nejhorším utonout. Samozřejmě, aby se nám příběh zachoval, tak většinou ta osoba byla zachráněna, tedy aby vyprávěla o těch bludičkách.

0: ještě si chvilku budeme povídat s dnešním hostem, kterým je historik a spisovatel Tomáš Makaj. Vy jste o Brdech napsal už celou řadu knih. Kolik jich vlastně je? Já jsem to nepočítala, ale viděla jsem seznam.
1: Tak je jich asi kolem 25, já to nepočítám odborné studie, to se musím přiznat, že ty odborné studie v podstatě nikdo nečte, tedy to čtou jenom vědci a u těch populárních knih je to číslo takhle relativně vysoké a je to z toho důvodu, že vlastně jsem popisoval i některé jednotlivé obce. Pokud jsem zmiňoval třeba tu rožnoberskou doménu, tak ku příkladu Dobříš byla založena roku 1325, nebo první písemná zmínka o nedalekém Hrádku je také z téhož roku, tak vlastně k těm jsem dělal knihy zvlášť.
0: Teď už vám leží na stole další kniha. Vidím, že se jmenuje Fenomén Brdy. V čem je jiná, co obsahuje?
1: Tak tato kniha se snaží postihnout mým pohledem, tedy pohledem historika Brdy jako celek. Já řeknu, že Brdy v úvozovce, protože geomorfologové mluví o brdské vrchovině, která se dělí na několik částí a právě to popisuju v té knize a zároveň zmiňuji ty největší historické fenomény v kombinaci s fenomény lidskými, to znamená, k příkladu jsou tam zmíněny trampové, jsou tam zmíněny záležitosti, které se týkají turismu a ku příkladu právě i toho pytláctví, co jsem zmiňoval předtím, takže jsou tam zmíněny i některé přestřelky. No a podle té knihy se dá v podstatě po Brdech také chodit, takže jsem si všiml, že na Instagramu se vlastně dávají lidé fotky podle těch fotek, kdy jsme to fotili, protože Brdy se prochází takovou zajímavou změnou a to je to, že se tam mění lesní hospodářství a to díky tomu, že kůrovec tam napáchal velké škody, tak Vojenské lesy se snaží obnovit původní skladbu lesa. Takže vlastně teď procházíme takovou i fotogenickou změnou, kdy některé ty odlesněné plochy se zalesňují, některé zase zalesněné plochy v minulosti se nějakým způsobem revitalizují, to znamená, že se tam dosazují ty listnaté dřeviny. No a turisté si toho všímají, že jo? Dřív si toho nikdo moc nevšímal, ale dneska jsou.
0: Všímají a dávají na Instagram, ano, inspirují ano, další. Dále. Čili pokud někdo nezná Brdy, tak tahle knížka může být i výborný průvodcem pro takové ty první výlety, tipy na výlety.
1: Určitě.
0: S krásným komentářem.
1: Je, že tady ty fotografie k tomu dělal zkušený fotograf Jarda Fogeltanz, který je jistě známým Plzeňanům. Jarda vlastně zachytil úžasně i právě ku příkladu ty tady ty vřesoviště na té pomyslné střeše Brd, takže lidé tam se fotí nebo se tam chodí procházet, protože to působí poměrně zajímavě. Jinak vlastně kniha jako taková neukazuje úplně všechny ty tajná zákoutí a chráněná území. Tady se musí opatrně našlapovat mnohdy, protože samozřejmě živočichové nebo rostliny, tak to jsou křehké ekosystémy, které právě stojí za to chránit.
0: Když píšete novou knihu, kde vlastně pátráte po pramenech, je to práce v archivech, v terénu nebo kombinace obojího?
1: Tak je to v podstatě taková kombinace obojího. Dřív nám ještě k tomu přicházely vlastně paměti a deníkové záznamy právě těch starých lesníků, což je dneska velmi, velmi omezené, ale ku příkladu se od svých 10 let chodím do archivu v Rokycanech, kde jsem se teda v podstatě o ty Brdy zajímal jako jediný, tak potom jsem se spojil vlastně s bývalými obyvateli, tedy Brd, to jsou ty zaniklé obce jako Záběhla a Padrť, od nich jsem získal také další materiály a ty se nějakým způsobem snažím spopularizovat tak, aby se nezapomnělo také na tu lidskou činnost v oblasti Brd.
0: Takže tady nová kniha Fenomén Brdy je na světě. Ještě než se rozloučíme, mě to nedá, abych se vás nezeptala, zda pořád básníte, protože já jsem na úvod říkala, že jste také básník. Ještě máte čas básnit?
1: Tak Básnění je bohužel jako tesání sochy, takže si vždycky rozepíšu nějakou tu báseň a dneska mi tedy trvá poměrně dlouho jí dokončit, ale pořád se tedy poezii věnuji.
0: A poezii přímo v Brdech, víte, kam mířím?
1: To je velmi těžké říct si. Samozřejmě ta poezie vychází ze života v Brdech, takže já bych jenom připomenul, že je nás tam víc, jako ku příkladu Jarda Šlejmar, jsou tam takové ty brdské legendy, takže my jsme v té poezii vlastně vyrůstali a tu poetickou tradici držíme vlastně dodnes.
0: A během písničky jste mě říkal, že se koná krásná akce, která se jmenuje jednoduše Židle. Ale ona to není obyčejná židle, to nám ještě vysvětlete, prosím.
1: Tak jedná se v podstatě o takový festival nebo takový meeting, kdy si vememe židle, takže každý už má nějakou za ty léta svoji vyřezávanou a v podstatě vyrazíme do lesa, kde se posadíme tedy do kruhu, máme takové vždycky dopředu určenou nějakou trasu, no a tam čteme poezii nebo představujeme nějaké divadelní vystoupení.
0: To je velmi romantická představa. Vzít si krásnou vyřezávanou židli a vyrazit. Poslední otázka, kdy je podle vás nejkrásnější období roku pro návštěvu Brd?
1: Musím říct, že je to přímě řečeno podzim nebo jaro. Spíš ten podzim rozehraje ty barvy v současné době, kdy jsou tam ty listnáče. Akorát je problém v tom, že začne houbařská sezóna, takže se na Brdy přeplní.
0: Takže to možná nechat spíš na později, až bude zase po houbách.
1: Jo, tak.
0: I tak moc děkujeme za tip a děkujeme, že jste si udělal čas a přijal nám představit vaši novou knihu Fenomén Brd. S námi byl dnes Tomáš Makaj. Ať se vám daří. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Plzeň získá dotaci od ministerstva vnitra na projekt asistentů prevence kriminality. Zítra bude oblačno, převážně i polojasno, ojediněle slabý déšť, teploty do 25 stupňů. Pohodový nedělní večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr naturálu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
2: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Plzeň získá od ministerstva vnitra dotaci na další fungování asistentů prevence kriminality. Finanční podpora přes 580 tisíc korun má pomoct udržet veřejný pořádek, zvládat dopady uprchlické vlny a předcházet sociálnímu napětí v ulicích. Město Plzeň o tom informuje na svých webových stránkách s tím, že projekt funguje pod městskou policií od roku 2014. Původní tým 4 romských asistentů se na začátku válečného konfliktu rozšířil o další 4 členy se znalostí ukrajinského jazyka. V Plzni se osvědčil model smíšených lídek. Léčitelské umění Boženy Kamenické připomíná nová expozice v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku. K nejcennějším exponátům patří kniha vděčnosti s příběhy lidí, kterým vyhlášená léčitelka a bylinkářka pomohla. Další exponáty přibližuje kurátorka Kateřina Frýhaufová.
3: Různější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnicí. Sport.
1: Fotbalový záložník Sebastian Boháč po dvou měsících opustil Viktorie Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. Po příchodu z Karviné nastoupil Boháč v této sezóně za Západu Čechy do jediného ligového zápasu. Počasí. V noci bude skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti až na oblačno a teploty 10 až 7 stupňů. A zítra čekejte oblačno jen přechodně až polojasno, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. A bio bude na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor dejte na dálnici D5 kolem 93. kilometru ve směru na Plzeň. Poblíž sjezdu na Nýřany v odstavném pruhu, tam stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolí se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začněme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: to vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhletý chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím radost. Jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajné léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aaron HaKodesh, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří ji dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák, rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkenu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím,

0: vrcholí dnem smíření Jom Kipur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
1: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zmáčknu tlačítko.
3: O vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhá
1: staletí
3: židovské obyvatelstvo uzavřelo.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Hellerů z hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v raní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: Host České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl. Jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhruba měl jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: v tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověč. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl pro toho především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tohle tamhleta a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotovej, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

Daj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026, doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně, jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit vymlácený Entry. Na, na, na.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

never be.

Minulý týden novinka, dnes místo 9. Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: mě do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tonk.

0: Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.
1: Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů.

12. Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit Mezera 11. A třetí novinka Ignor, Pokáč, hit Mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit Mezera 9. 8. Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 8. 7. místo Hej Lala, Elin, hit Mezera 7. Místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit Mezera 6. 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 5. 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 4. 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit Mezera 3. 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMS-ku hit Mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká 12 se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká 12. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fignerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg na Benešovsku a potomek významného rodu Šternberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Šternberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v Jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinkuje.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hurko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohleto je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavi a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklama.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo. Protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku, kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak se servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířech, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog.

0: Adolf Merkner. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
2: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
1: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
3: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až jeden rok odnětí svobody.
1: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
1: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
5: Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila dvě osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam tři osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano. Jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
5: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to meleš?
6: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
5: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tam přijdu domů, tady tma!
6: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
5: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
6: Jsem tady, tak jaký rozruch?
5: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
6: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
5: Ty víš, pendrek!
6: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
5: No to nejsem nikomu pro legraci.
6: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
5: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta pořád.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrhne, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lojzíku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudru předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudru předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny, jen pro náročné.
13: No ano, ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne? No,
12: maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co, když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Ha. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na stráni se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned zas výkop přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
4: Malý se k něj karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vaníska. Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdál, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Ergo. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a mám špojelené.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Zabilec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj zabilec.
5: No když je ti se mnou zatěžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maru, že jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No tak, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Málo, ano. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň vy rozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už
7: no
8: dál
7: tak,
8: nemůžu.
7: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Viď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ano, pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o 17:30.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestýděli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
9: Nesmí si to tak brát, člověče, dík já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
10: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
11: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli, nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
11: No tak dělej, já nemluv.
2: Vordelante, trento,
11: to. Ty, co
12: si to brumláš?
13: Hej, psa! Hezky pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Už to, radši to ohnivý pomrtlo.
14: To jsem...
13: Tak mám čím podpálit v kamnu.
14: To jsem buší, něco říct.
13: Tak to řeknu.
14: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu dotré to. Kručej písek.
13: Co?
14: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefipaisl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, jo. Aha. No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hasterman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hasterman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte, který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem. Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme, dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze.
4: To
1: se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.
4: Hey,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 38,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: Si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství, ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit z pisovnic. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hergo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednou!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo, tak.
11: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo.
11: Ochočil by si srnku.
12: No,
11: a že by to byl takovej idylický obrázek.

0: Noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
1: Jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb. Totiž, počkej.
0: No.
1: Když se to zase veme z druhé strany.
0: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
1: Kvůli čemu?
0: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
1: Jo,
0: hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
1: To je fakt.
0: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
1: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
0: No, a ty, když se nad sebou zamyslíš?
1: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
2: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
0: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
2: Ale ne, no to by byla základní chyba.
0: No počkej, jak to?
2: No naopak, povolíme mu to.
0: Jak to?
2: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku a my mu to pak seberem.
3: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. Byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí

0: lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá v tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned, nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900. Budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem Maminka mého partnera.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhýho muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. Tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to je takový smutný celý. No.
0: Uh-huh. A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím. Jako. Mm.
0: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Ještě jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, mm. To pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše. No.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost. A u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemné, no.
0: Takže jsme spolu jezdili na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Mm. Vidíte někdy ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Když podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste se musel dlouho zvykat?
1: No, ona má
0: takovou... Skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to, teda chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňavky a já vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak
0: No počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které no, nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovnej a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době... Tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodili podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatů 10 let, Jo, a svážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladýho oce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli a do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhý, no a ona to ukazovala, jaký vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám 17 let, už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

je talíře vyzdobené sluníčky přímo od malíře cukru na pět hromádek.

myslíš, že se vůbec nic nezměnilo? Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo a byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydala teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice takový prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku
0: a to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla. Že je velký taky rozdíl, jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiče toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř bourgeoisní rodiny, ale nebyli jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako po hrobě se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělal, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z Venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím,
1: jo?
0: Ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, tak, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka a je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete a uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Jarušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Jarušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už i v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřínici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani mě, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel nikdy se rozštílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na spolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten skonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, můj tchán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežila. Oni zemřeli kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že bude co bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moje manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže

0: Zatím mi dá to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
1: ano, tak to bylo.
0: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, neděli, pořád svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
1: Děkujeme, Františku,
0: no.
1: Mějte se nádherně, loučíme se.
0: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
1: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál, vaše příspěvky si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal. Ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych ji to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím tím partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila. 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak jí odmítal. On na ní žárlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající. Tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta byla ještě taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda, tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec rána, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, já chápu, teda... že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, tak je to
0: všechno trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá
1: paní Emma Závodníku u Jeseníku. Víte, jsem se přijala z trase.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam se tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, obdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl mojí mamince, to se jmenuje Hermína, se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a mává mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní příně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijela jako za vlastní vnoučata, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první, co letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože jsem ho spotkal, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když onemocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelíbí toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako obětavá, to bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jim nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřivou, protože si bytě topila jako krvovka.
0: No ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu. Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manželství jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo. Prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, namilovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně stoprocentní.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně pak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní, už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán. On strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako, tím, jako k tomu vlohy tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda a teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakýho rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to je náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 1:45 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731-800-900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló,
0: dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Čínich.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu, takhle. No. Mm-hmm. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby. Tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no, nějaký fotografie řetízek? Máme i ze svatby.
0: A?
1: No. Tak vám děkuji. To jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol, Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou. A teď se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky. A manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda pán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já se měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí? Jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že? On byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo? Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě. A tchán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná díky tomu jste se potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni, nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život, parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyně chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte
0: dobrou
1: se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo. Na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěknej lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: Soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte tam všemní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsiš prchaný v Čechyš?
3: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství?
2: Hlu?
3: Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: zase přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: He, jako hajné?
0: He, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: Hel jako Leon Cavallo?
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: To je křesní tohleto. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. A no, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žást.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Tak já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra kušetí.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, plně jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílá. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No, to jsem rád. Jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudruhu Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí. A to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Nemám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Bude to už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Pst, zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte? No.
3: Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Něco upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestá.
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás. Na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylézám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě, podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pijí kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný.
2: Umazaný.
4: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano.
5: Ano. Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: Ano. Směšný a takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťasten. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, za svobodná Voková, provdaná Voková, rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vy tě to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali! To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: bych... No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pick back Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick back Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nahnívejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
4: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
4: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi! To má pohřešovaná bota!
7: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
7: A určitě tam žádná bota nebyla.
4: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
7: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
7: Co to, Perkinsi?
8: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
7: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
4: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
9: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
7: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
4: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
7: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
4: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.